0: Hit Rádio Černá Hora.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě, běž.

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký 3. června u OC Tesco v Hradci Králové.
4: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
5: Go, go, go, gorila!
6: Kup kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
7: V hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete s
9: náplně hned. Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
10: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na
13: Firma na zážitky
9: CZ.
14: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
15: Ty jo, pěkný pařák, to zas bude na Trutnovském koupálku fronta.
16: Proč v ní čekáš? Já mám kartu občana a permici na 11 vstupů. Jenom si s ní pípnu a jdu.
15: Kartu občana?
16: Jasně. Požádej si o ní na krajinapodsněžkou.cz. Levnější s ní budeš mít nejen koupálko v Trutnově, ale i lanovku na Sněžku a další aktivity.
15: krajinapodsněžkou.cz.
17: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: into dust. All that I adore.
1: Tým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Go, go, go, gorila. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
7: Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
6: On air.
8: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny pohonných hmot v Česku dál klesají. Od úterý se sníží cenové stropy. Benzín i nafta budou levnější než včera. Benzín má stát maximálně 42 korun a 46 haléřů za litr, nafta 39,35. Stát pokračuje v regulaci cen kvůli výkyvům na trhu s ropou. Rusko poprvé od začátku války zakázalo vývoz leteckého paliva. Opatření má platit až do konce listopadu a podle vlády má stabilizovat domácí trh. Podle médií zákaz souvisí s ukrajinskými dronovými útoky na ruské rafinérie. Moskva navíc údajně zvažuje i dovoz leteckého paliva ze zahraničí. Čeští fanoušci dostanou rady před fotbalovým šampionátem. Ministerstvo zahraničí dnes společně s fotbalovou asociací představí doporučení pro lidi, kteří míří na mistrovství světa do USA, Kanady a Mexika. Fanoušci se dozví bezpečnostní, zdravotní i organizační informace k cestě. Fotbalový šampionát odstartuje 11. června a potrvá do 19. července. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Na Černé hoře vás bereme do Hradce Králové, který bojuje s přemnoženými kočkami a celkem úspěšně. Za půl roku prošlo kastrací už 66 toulavých koček a kocůrů a číslo bude dál narůstat. Pomáhá město, veterináři i dobrovolníci z terénu. No včera se nám ve východních Čechách vypršelo, máme krásně zalito a dneska je na řadě slunce. Obloha jasná až polojasná a letní teploty k tomu. Postupně nám maxima vyskočí na 22 až 26 stupňů Celsia. Takové bude úterý u nás na východě Čech.
11: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
12: Jako šampion
13: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
14: Snídaně šampionů.
15: Krásné úterní ráno.
16: Krásné ráno. Někdo, kdo nás ladí teďka poprvé, si musí říkat, co to meleš tady, ale
15: protože my tady vždycky vzpomínáme, když jsme tady začali vysílat, tak tam je vstal si, dokázal s tou jako šampion a mě tam vždycky hraje v hlavě a je vidět, že i Davidovi. Čau, Davide.
17: Ahoj, dobré ráno.
15: Je to tam, tak já jsem si to nemohl odpustit. Krásné ráno. Vám, kdo ladíte?
16: My si pořád myslíme, že tornáda jsou nějaký americký sci-fi, ale chtěli jsme vám říct, kdo jste to třeba nezaznamenal, že v neděli zasáhly Česko dvě tornáda a prý je to naprosto běžný a pravidelný jev, ale jako nevím.
15: No, já si myslím, že to je běžný a pravidelný jev, ale nejsou to dvě tornáda, ale jsou to tři tornáda. Lidi, který zasáhnou Česko každý ráno o česti. Lady Gaga, Abracadabra, nás zasáhne teď. Další muzika pro vás.

0: 6 hodin, 6 minut, Lady Gaga na Hit Rádiu, dobré ráno.
1: Je před náma minuta šampionů, váš čas, váš prostor, ozvat se nám. My zjistíme něco o vás, vy se zase dozvíte, jestli někdo třeba nedělá to stejný, co vy, nebo neladí ze stejného města, vesnice a podobně. A my na tyhle ty zprávy od vás máme 60 sekund.
0: Do toho se dostaneme, za malou chvíli. Mimochodem, lidi, my jsme se tady pár týdnů zpátky bavili o tom, že je super, jak je ráno světlo a slunce a večer je dlouho světlo, tak mě to začíná připadat trošku otravný. Už toho světla je docela moc jako ráno za mě.
2: Je to takzvaně dvousečná zbraně.
0: Jako ano, už to vlastně přestává být příjemný, už to začíná být takový, že toho světla je za mě už teda moc. Co si o tom myslí Jasmin?
1: Mě to baví.
0: Fakt?
1: No jasně.
0: Tak ještě 20 dní se to bude jakoby zhoršovat pro nás teda.
2: Zlepšovat?
0: Zlepšovat. Tak pro koho? A pak vlastně nastane letní slunovrat za nějakých 20 dní a už se dny budou zase zkracovat. Já se na to vlastně docela těším.
2: Je zajímavý, že zrovna včera jsem ležel v posteli, koukal jsem z okna, říkal jsem si, to je taková nádhera, jak je toho světla strašně moc.
1: Víš, takže prostě zase tady ten mozkomor prostě.
2: To jsou dva odlišní pohledy na svět a na život.
0: Já nejsem negativní, já jenom říkám, že už toho světla je na můj vkus až moc. Až moc. Málo tmy. Tak dejte nám vidět, jak se vám stávalo dneska. Jaký máte ránko úterní? Jo, 777 937 777.
1: A taky jak se jmenujete a odkud jste, jako vždycky.
0: Tak. David Koller. Nic není nastálo. Říkám za chvilku letní slunovrat. 6.08.

0: Tohle je David Koller, nic není nastálo, posloucháte úterní Hit Radio, tohle je snídaně šampionů v 6 hodin 11 minut. A je tu minuta šampionů, kde jsme se vás ptali, jak se jmenujete, odkud jste a jak se vám dneska ráno vstávalo. Tak pojďme na to teď.
1: Wendy Písek, vstávalo se dobře, dodělávala ještě zákusky do práce.
0: David Žacler, dneska veze maminku na plazmu, dcery celkem vstávaly, přeju hezké ráno.
1: Patrik Usí nad Orlicí, pondělí, náročné po víkendu, proč pondělí, když je úterý? Tak ty jsi opravdu asi náročný teda. Teďka tam mají město v pohybu a zase u výčepu včera dost lidí, nožičky bolí, klidně doražte na 16.00 na hasičskou hospodu, Ústí nad Orlicí tady.
0: Dobře, Martina Zdeťmárek, ahojky, právě se chystám na příval pacientů.
1: Martina Žďár nad Sázavou ještě nespala po noční a za chvíli zasvětla se špatně spí.
0: Lucie Bruntál nádherně se vstává a Michale, ty kušuj.
1: Martina saje kávu, blbě se jí spalo a připravuje se na záhul v práci, protože skoro všichni mají dovolenou a někdo dělat musí.
0: Tak dost pravděpodobně jste se tom poznali. Já mám kušovat, pardon. Já jsem úplně bez hlasu.
1: Proč máš kušovat? Jo, s tím světlem.
0: No, s tím světlem, protože vy, kdo jste se připojili až teď, tak jsem říkal, že na mě už toho světla je ráno moc. A byla tam i nějaká zpráva, že se blbě spí ponoční, což chápu, jako. Vem si, že teďka se vrátíš ponoční z práce, která končí v 6. Teďka jsou lidi na cestě z noční, zdravíme vás. Dorazíte domů a co?
1: Hele, já bych byla ponoční tak unavená, že bych prostě ušla, si myslím. A nebo jsou žaluzie, závěsy a tak.
0: Tak vy, kdo se vracíte z noční, moc vám přejeme, ať se hezky vyspíte, ať naberete energii. No a vy, kdo jste teprve na cestě, ať už do práce nebo z práce, tak další hity nachystaný. Hozier, Too Sweet na Hit Radio. Tak pojďme na to, hezké ráno.

0: Chvíli po čtvrt na sedm posloucháte úterní Hit Radio, tohle je Jerry Halliwell, s vámi Michal, Jasmin a David. Krásné ránko.
1: Existují lidi, který chcete nějakým způsobem následovat, a pak jsou lidi, který klidně chcete mít třeba na takovém toaletním papíru. To si teďka řekli v Mexiku a jistý tamní podnikatel chce začít prodávat toaletní papír s Donaldem Trumpem a na obalu má být slogan Jemnost bez hranic. Přijde mi to vlastně... Jako proč ne? Jo, my tady v Čechách taky určitě máme lidi, který bychom si dokázali dát na toaleťák.
2: Nebuď slušná, chceme jména.
0: Tak schválně, čí obličej byste si tam natiskli vy, kdo nás posloucháte, co? Může to být kdokoliv, nemusí to být třeba někdo z politiky, ale vlastně kdokoliv. Tak jasně, vidíme vás. Když se nevidíme, tak vidíme, jak se tváříte a víme, že vás minimálně jeden člověk napadl hned.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma, stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem? Nebo snad první hrad z písku na pláži?
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: Náplně hned.
10: Ploty Pardubice.
11: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
10: Ploty Pardubice.
11: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
10: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce. Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfin Car Hradec Králové a Trutnov www.olfincar.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
15: Senkor. Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybíce. No nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
16: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
9: jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule jahody a meruňky od Petra.
17: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z východních Čech hlásíte překážku v plynulosti provozu. Ve Vysokém Mýtě ve Fibichově ulici probíhají stavební práce, počítejte s omezením.
18: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Černá Hora.

0: Shawn Mendes. A Kami Akabeo, tohle je Señorita. Posloucháte úterní Hit Radio 6.31. Michal Jasmin David. A David má ranní update.
1: Ranní update. V Ostravě se utkalo přes 300 lidí na mistrovství ve skládání pucle na čas. Na českém šampionátu ve speed puzzlingu soutěžilo zhruba 330 lidí z několika zemí. Nejlepší týmy zvládly složit pucle o 500 a 1000 dílcích za něco přes hodinu. Soutěžící přitom až do startu nevědí, jaký motiv na ně čeká. Serena Williamsová se vrací na kurty. Tenisová legenda se po 4 letech vrátí k soutěžnímu tenisu. Na turnaji v londýnském Queen's Clubu nastoupí ve 4 hře díky divoké kartě. Její 44 let a kariéru ukončila po US Open 2022. Za festivaly letos zaplatíme víc, stejně jako drtivá většina ostatních profesí si totiž taky umělci říkají větší honoráře. Pořadatelé ale říkají, že programy nejsou ohrožené a většina velkých hvězd dorazí podle plánu. Ceny vstupenek se zvedají jen mírně, například o pár stovek korun.
0: Tak inflace, no.
1: Já jsem si schválně koukal, kolik si říká za soukromou akci Kami Akabeo, kterou jsme si před chvíli hráli na Hit Radio. Tak kdybyste ji chtěli třeba na svém večírku nebo svatbě, připravte si 1 až 1,5 milionu dolarů.
0: Tak inflace, no.
1: Já jsem si schválně koukal, kolik si říká za soukromou akci Kami Akabeo, kterou jsme si před chvíli hráli na Hit Radio. Tak kdybyste ji chtěli třeba na svém večírku nebo svatbě, připravte si 1 až 1,5 milionu dolarů. To znamená 23 až 35 milionů korun.

0: Něco málo po půl sedmé ladíte úterní Hitradio. Krásné ránko. A nás by zajímalo, jestli máte písničku, která, když začne hrát, tak vám pokaždé zlepší náladu.
1: Ježíš, těch je.
0: Co ty, Davide?
1: Jakákoliv píseň od skupiny Lucie.
0: Lucie, já to věděl. A co ty, Jasmin? Máš něco takového?
2: Jo, Lucie Činasky a ze zahraničních miluju Kešu. TikTok, to mě vždycky vrátí do doby, kdyby bylo třeba 13 let.
1: No. Kešu mám taky rád.
0: Určitě i vy, kdo nás sledíte, jste si nějaký takový hit představil. A když nám ho napíšete k nám na web na hitradio.cz, tak máte velkou šanci něco vyhrát.
2: Pokud to uslyšíte u nás ve vysílání, ten váš oblíbený song, a dovoláte se k nám, tak můžete vyhrát chytrý hodinky Garmin v hodnotě bezmála 7500 korun pro vaše děti.
0: Ty jo, takže nejenom, že si můžete poslechnout ten váš oblíbený song ve vysílání, ale můžete vyhrát i tuhle parádní cenu. No tak mrkněte na web hitradio.cz, tam nám napište váš osvědčený recept na dobrou náladu, rovná se váš nejoblíbenější hit, a třeba právě vám už tenhle víkend uděláme radost. Komplet detaily na webu hitradio.cz.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitradia na Spotify a všech podcastových platformách. Tak co na to říkáš, Baru?
4: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
3: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: a přijďte se taky podívat na výstavu Akademie, která se koná 12. až 14. června v Jiráskových sadech v Hradci Králové. www.vizualškola.cz Vizualškola.cz.
1: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
2: Tak hurá na Vysočinu.
1: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
2: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
1: Skály a vyhlídky, co berou dech.
2: Rybníky, jezera i koupaliště.
1: Aktivní zábava i adrenalin.
2: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
1: Vysočina má co nabídnout.
2: Stačí si jen vybrat.
1: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
3: Vyjeďte si lanovkou nahoru, nahoru. Nebo vyzkoušejte naše nové rodinné traily. Projeďte si nenáročné trasy na koloběžce, nebo si prostě jen užijte výhledy a kouzlo našeho kraje. Léto v Deštném, léto na horách.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové subněkyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na Dek.cz.
7: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
8: Užijte si den plný zážitků na Alfin Car Driving Day. Čekají vás testovací jízdy s více než 40 vozy různých značek. Vyzkoušejte různé druhy pohonů na jednom místě a zabavte celou rodinu bohatým doprovodným programem. Přijďte v neděli 7. června na hřiště BICZ Park Golf Hradec Králové. Více na olfincar.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
12: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
13: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
14: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z východních Čech hlásíte překážku v provozu na Královéhradecku, v Chlumci nad Cidlinou, v Lišické ulici, probíhají práce na silnici.
15: Mami, proč máme všechno od konceptu?
16: To jen se zeptej, tatínka.
17: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
18: Koncept. Chytře vymysleno pro život.
19: Pořád jste tady.
20: Tak to dělají šampioni.
19: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 400 tisíc korun dle vlastního výběru. A my se ptáme, jdete do toho? No tak volejte 800 937 937.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
2: Máme tady vlastní virtuální letadlo, 6 řad, sedačky A až F. Pokud se nepletu, tak zbývá nějakých 24 volných sedaček, takže ta šance to uhádnout je pořád veliká.
0: Mě to tak trochu připomíná, Jasmin, hledání min na počítači. Vy se tak pořád motáte okolo toho zlatého sedadla, jako krásně tak jako prolétáte okolo, ale ještě se nepodařilo nikomu si na to sedadlo sednout. A třeba se to podaří tomu, kdo je s námi ve vysílání. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, kdo tam?
3: Tady Lucka.
0: Lucko, ty jsi taky nemocná trošku, co?
3: Ne, trošku nešápaná, ale to pohodě.
0: Jsme v tom stejně, já stejně pořád odkašlávám, Jasmin mi se to nadává.
2: Luci, buď vyhraješ teda zájezd za 40 tisíc korun, nebo máš další tři možnosti, co může na té sedačce, kterou si vybereš, bejt. Buď vůbec nic, nebo hra Člověče nezlob se, anebo dvakrát lístek na Marka ztracenýho na Letenskou pláň.
3: Tak to zkusíme, no.
0: Tak to zkusíme. Tak, Lucko, jakou vybíráš sedačku v našem letadle? 6 řad a místa A až F.
3: Zkusím 2C.
2: 2C,
0: takže do uličky. Jsi člověk, co se sedá spíš do uličky anebo k okýnku v tom běžném letadle?
3: Spíš okýnku, ale tak jako říká se, to je vždycky správně, no tak
4: je ale je to blízko k záchodům, 2C. To je docela strategický místo.
0: A dostaneš jídlo brzo, že jo?
3: Přesně, tak o to jde.
0: Tak 2C, tak Lucko, my se připoutáme. Připoutáno na 2C.
2: Lucinko. Na sedačce 2C, dovolená za 40 tisíc korun, není.
0: Nie je.
3: Nie
0: je. Ale je tam Marek.
2: Je tam Marek, takže smutná, nemusíš bejt. 7.8. dvakrát lístek na jeho letenskou pláň.
3: Tak to je paráda.
0: Mně normálně přijde, že se ti ten hlas pomalu začíná zlepšovat tím, že jsi vyhrála alespoň teda lístky na Marka ztracenýho. Tak Lucko, gratulujeme, ty jsou tvoje. Koho vezmeš sebou? Už tušíš? Koho bys si vzala?
3: Zatím ještě nevím.
0: Máš dost času o tom popřemýšlet, je to zhruba měsíce, tak vstupenky posíláme, nicméně za 2 hodiny to můžeš zkusit znova a třeba se ti podaří vyhrát i ta dovča za 40 tisíc, jo?
2: Krásně,
0: gratulujem. Vydrž na telefonu.
3: Ahoj.
0: Ahoj. Jasmin, já tu sedačku vidím, tak co s tím uděláme, lidi? Co s tím uděláme? Tak za 2 hodiny zkusíme znova. My víme, že tady budete, tak v 8.50 další šance vyhrát dovču za 40 táců.
5: Na nvia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete si.
5: Distrulevně.cz. Náplně hned.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny na balené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva.cz.
0: On air.
12: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sucho v Česku mírně ustupuje, ale situace zůstává vážná. Podle meteorologů zažilo Česko druhý letošní vrchol půdního sucha, který zasáhl téměř polovinu území. Nedávné deště ho ale začaly zmírňovat a další srážky mají přijít i v tomto týdnu. Odborníci ale varují, že sucho už způsobilo škody v zemědělství a může se při dalším suchém období znovu rychle vrátit. Jih Itálie zasáhlo silné zemětřesení, otřesy o síle 6,2 stupně byly krátce po půlnoci cítit v několika regionech, včetně Kalábrie a Sicílie. Epicentrum leželo v moři u pobřeží. Italská civilní ochrana svolala krizový štáb a prověřuje možné škody. Zatím nejsou hlášena zranění ani oběti. Soud ve Spojených státech zablokoval vyhazov transgenderových vojáků z armády. Americký Pentagon je zatím nemůže propustit. Ministerstvo obrany ale podle verdiktu může zastavit nábor nových transgenderových osob. Soud zároveň ostře kritizoval politiku administrativy Donalda Trumpa vůči této skupině. Případ nejspíš skončí až u nejvyššího soudu USA. A teď už pojďme k nám do regionu.
14: Na Černéhoře vás bereme do Svitav. Ty chtějí přilákat nové obyvatele a zkusí to přes peníze. Každý, kdo se ve městě přihlásí trvalý pobyt, může získat bonus až 10 000 korun. Radnice si od kampaně slibuje víc peněz do rozpočtu a také rozvoj města. Včera deštníky a dneska se budou hodit zase sluneční brýle. Trošku bláznivé bude počasí v tomhle týdnu. Úterý budeme mít ve východních Čechách slunečné, bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty čekáme mezi 22 až 26 stupni Celsia.
15: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
16: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
17: Hezké úterní ráno.
18: Krásný ráno vám všem.
16: Snídaně šampionů.
17: Mám tady lidi jednu zajímavost. Díky tomu, že nás právě teď slyšíte, že nás právě teď ladíte, tak vděčíme Italům. Jo, dneska je to přesně 130 let, kdy italský radiotechnik, nositel Nobelovky Guglielmo Giovanni Maria Marconi získal patent na bezdrátový telegraf, tedy první způsob radiového spojení, takže ta veškerá historie radiového vysílání je v Itálii.
6: By mě zajímalo, kdyby tenhle vývojář tehdy věděl, že budeme moderovat my tři, jestli by se na to radši nevykašlal.
17: Myslím, že by s tím seknul. David Guetta a Kid Cudi Memories díky Italiánům letí k

0: Eva Farna, Miraj, vzpomenej si, tohle je Hit Radio v 7 hodin, 10 minut, krásné ránko. Srčně. Útoční. Možná i vy už jste se s nima letos dostali do křížku, stejně jako naše kolegyně Sabina, která nám včera volala a říkala, že měla včera doma hasiče. Že přijeli zlikvidovat sršní hnízdo.
1: Což je nepříjemný, taky jsem to zažila.
0: Tak fakt?
1: Ne, teda až s hasičema, ale zrovna nedávno jsme u bráchy na chatě řešili, že tam máme teda sršní hnízdo a je to nepříjemný teda.
0: Jako ty sršně prostě, tyhle lítací zvířata veliký, ono to zní jak helikoptéra. Bosy budíš, jo, jsou otravný, ale budíš. Ale ta sršeň, jak to prostě kolem tebe prolítne. Jo. Takhle nějak to zní. Nicméně, já jsem si vzpomněl na parádní příběh, doufám, že i vám to bude připadat vtipný, co se stalo mně se sršní, jo? Je to věc, na kterou nezapomenu do konce života. Stěhovali jsme se do nového bytu. Je to asi, nevím, 12-15 let zpátky. První noc, zůstal jsem tam sám přes noc. V obýváku jenom matrace a malý pracovní stolek, jo. Byla noc, já otevřený okno, sedím u toho stolečku na nočasu a teďka slyším nějaký divný zvuk, ne? Tak jsem takhle sundal, jako sklopil to víko toho nočasu a vidím, jak později leze ohromná sršeň. Tak mě nenapadlo nic lepšího, než vezmu pantofel, jo, cukly, a že tu sršeň, jakože jí prostě trošku, jako, já nechci říct, no, ale že ji jako zeškodním, ale když jsem se napřáhl, tak já jsem nesejmul tu sršeň, ale napálil jsem do té žárovky. Takže tma. A teď si představ, že jsi v novém bytě, kde to pořádně neznáš. Je tam absolutní tma, nevíš, kam máš utíkat a teďka někam běžíš a za tebou. Totálně vytočená sršeň, hele, ty bláho, já jsem teda nakonec útek, nakonec jsem ty dveře našel, no ale teďka co s tím, že jo? Tak jsem rozsvítil hlavní jako světlo a tam ještě nebyl lustr, byla tam jenom žárovka ze zdi, jo, ze stropu. A normálně ta mrcha si sedla na tu žárovku, protože tušila, že když se napřáhnu, takže roztřískáme tu druhou, jo. Hele, vyháněl jsem ji asi čtyři hodiny ven a byl to vlastně můj takovej nejhorší, ale zároveň teď už nejvtipnější zážitek se sršní.
2: Takže na rozdíl od žárovky ta sršeň přežila celou tuhle situaci teda.
0: Já bych chtěl říct, a dobře, ať teda jsem úplně upřímný, ta sršeň to teda rozhodně nepřežila, protože po těch 4 hodinách, když jsem se tam s tím trápil, tak to dostala teda jako sakum prásk, jo, takže ne. Tak možná i vy máte nějaký podobný příběh se sršní, klidně nám můžete napsat, dejte vědět. My k vám posíláme další muziku, Dua Lipa, Houdini, no a zastaví se taky Train, Hey Soul Sister, hezké ráno.

0: rádio Snídaně šampionů Michal, Jasmina, David. Tohle jsou Train, chvíle po čtvrt na osm, hezké ráno.
1: Každý máme nějaký svý sny a plány, něco, co bychom si chtěli pořídit, co bychom chtěli mít. Co byste dělali, kdybyste vyhráli 2 miliardy a 911 milionů korun k tomu? Někdo by procestoval možná svět, někdo by koupil nějaký třeba dům rodičům, někdo by si jenom dal klid a nemusel chodit do práce. Tak jen pro představu, za tuhletu částku byste mohli koupit v Praze 256 bytů, anebo skoro 16,5 tisíce luxusních rodinných dovolených.
0: A přesně tahle astronomická výhra v Eurojackpotu opravdu padla, určitě jste o tom slyšeli nebo četli, a padla před týdnem tady u nás v České republice, takže pokud jste si někdy říkali, že se to stává jenom někomu jinému, že vám se to stát nemůže, tak už ne, protože kdykoliv se to může stát třeba i právě vám.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
5: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte vinylové, plovoucí, dřevěné i PVC podlahy. Staré podlahy odstraníme a nové přesně zaměříme a vše kvalitně položíme. Dveře interiérové, bezpečnostní, bezfalcové, skleněné i venkovní. S dveřmi a podlahami vám rádi poradíme a vše profesionálně zrealizujeme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte náš interiérový showroom a staňte se spokojeným zákazníkem. www.sefir.cz.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun

0: stavebniny Big Mat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big Akci. Big Mat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá Kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz. S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Koberce Brázda.
3: Koberce Brázda.
2: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto a nově i Direct Auto Pardubice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
8: Každýmu říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybníce. No nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
9: Olfin Car rozšiřuje týmy v Hradci Králové a Trutnově. Do našich autorizovaných servisů hledáme zkušeného autoelektrikáře, který si poradí s elektronikou moderních vozů a autoklempíře se zaměřením na opravy karoserií. Pro uchazeče z praxí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun. Více na olfincar.cz/kariéra.
10: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z východních Čech nás informujete o uzavírce na Svitavsku v Moravské Třebové, v Zahradnické ulici probíhají stavební práce a komunikace je uzavřena.
11: Autosalon Dědek přiváží nové značky Omoda, JQ, Leap Motor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz. Hit Radio Černá.

0: Čemela kulpa. 7.31, posloucháte Hit Radio, David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Červen začne deštivě, pak se počasí uklidní a oteplí. Po suchém období se déšť drží i na začátku měsíce, kdy může být i nadprůměrně srážek. První týden bude teplotně kolem 20 stupňů, místy i chladnější. V africké Keni padl světový rekord. Muž z Kanady tam během 24 hodin vysadil na pobřeží více než 47 tisíc stromů. Pracoval v těžkém bahně a téměř bez odpočinku, aby pomohl obnovit poškozené pobřežní ekosystémy. Mangrovy mají chránit pobřeží a pomáhat v boji s klimatickými změnami.
3: Pusty.
2: Předmanželské smlouvy zažívají boom, mladí myslí víc na jistoty. Počet předmanželských smluv je podle notářů rekordní a oproti minulosti téměř dvojnásobný. Čím dál víc mladých lidí chce mít jasno o majetku ještě před svatbou.
0: Dobře, vidím to, berete si zde přítomnou, jasně, ale za podmínek uvedených v odstavci 4, písmeno B, je to takzvaně miluji tě s hvězdičkou.
2: Jestli pak naše rychlá pětka má nějaké tajné, skryté podmínky.
0: Podmínka je zodpovědět 5 jednoduchých otázek v časovém limitu, který se občas trošku protáhne nějakým zádným způsobem. Je tady rychlá pětka z Florea.cz. Celý tento týden hrajete o luxusní kytici 100 růží s doručením. Je to odrůda Red Torch, délka růží 70 cm. Tak pokud chcete soutěžit, pište chci soutěžit na 777-937-777. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Radio 737, Miley Cyrus, End of the World. A jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden máte možnost vyhrát luxusní kytici 100 růží, a to s doručením od Florea.cz, je to odruda Red Torch, délka růží 70 cm, obrovský monumentální puget.
2: Právě Florea patří mezi jedničky v doručování květin po celé České republice a navíc byla 6x za sebou finalistou soutěže e-shop roku v kategorii kvalita a patří mezi vůbec nejlíp hodnocený český e-shopy s desítkama tisíc ověřených recenzí, takže tam je to super.
0: A kdo si zahraje o tu dnešní kytici je Jana. Jano, hezké ráno.
3: Hezké ráno, ahoj.
0: Hezké ráno, Jana z Liberce, zdravíme na sever Čech. Jančo, pověs nám, komu by si tu květinu věnovala, kdyby si ji vyhrála?
3: Já bych ji věnovala babičce, která bude mít, nebo mamce svojí, která bude mít 79 let teďka v červnu.
0: Ty jo, hezký, hezký. No tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje česká pohádka, ve které vystupují králíci Bob a Bobek?
3: Králíci z klobouku.
4: Jo.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se jmenuje český hrad, kde sídlí prezident?
3: Pražský hrad.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaký dvě barvy najdeš na šachovnici?
3: Bílá a černá.
0: Mm-hmm.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: To už byla.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Který zpěvák naspíval hity jako Lady Carnival, Trezor nebo Kávu si osladím?
3: Karel Gott.
0: Mm-hmm. A pojďme na poslední otázku s číslem 5.
2: Jaké je hlavní město Německa?

0: Já na Tyrlích!
1: Je to tvoje, gratulujeme.
0: Ty jsi neskutečná, Jančo, no tak maminka bude mít radost. Teďka v červnu jsi říkala, že má narozeniny, jo?
2: 14. června, no.
0: 79 let, mladá holka. No tak květinu posíláme, nebo takhle, zařídíme poslání květiny. Tak.
2: Super. Děkuju.
0: Jančo, byla jsi statečná, děkujeme za hru. Zvládni dnešek, zvládni cestu do práce a určitě se někdy ozvi, budeme se těšit, jo?
2: Moc děkuju ještě jednou a mějte krásný den.
1: Rádo se stalo.
0: Děkujeme. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Venku je na nule, tohle jsou Činasky a tohle je Hit Radio, chvíli před 7:45. Hezké ránko.
1: Jestli se o prázdninách chystáte někam, kde na nule rozhodně není, třeba do Itálie, tak jedna docela příjemná zpráva. Znáte to, zaplatíte mýtný, těšíte se k moři a pak strávíte klidně třeba hoďku nebo dvě v koloně kvůli nějakým opravám dálnice. Tak pozor, Italové teďka přišli s novinkou, která by vám tohle to mohla trošku vynahradit. Pokud se kvůli dlouhodobým opravám na dálnici výrazně zdržíte, tak si budete moct zažádat o vrácení části zaplaceného mýtného a v některých případech dokonce dostanete zpátky úplně celou částku. A netýká se to jenom Italů, ale právě i zahraničních řidičů, takže i nás.
0: To je blaho, takže kdyby třeba český stát platil, dejme tomu 5 kilo za každou hodinu v zácpě, tak by to pak dalo třeba na slušnou dovču. Tak bychom mohli třeba kempovat u 9 křížů a tam by se ty penízky začaly načítat.
1: Takhle, já se ještě bojím toho, jak to bude probíhat, protože o ty penízky se bude žádat online a systém tady píšou sám vyhodnotí, jestli bylo zdržení opravdu větší než obvykle.
0: Počkej, to se pořád bavíme o těch Italech, jo?
2: Kdyby tohle bylo v Česku, tak si myslím, že no řada z nás by tohle dělala brigádě.
0: Tak co, my se toho dočkáme. Tak na D1, kdy?
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio.
4: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
5: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka C.
9: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusinovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
10: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
15: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
16: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
17: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
16: A dárek je váš, tak ušetřete s...
18: Tisnu levně CZ.
19: Náplně hned.
8: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhora u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhora.
20: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
21: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
22: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
21: A tak to bude drahé.
22: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
23: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
24: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z východních Čech hlásíte překážku v plynulosti provozu v České Třebové v ulici doktora Edvarda Beneše, probíhají práce na silnici, počítejte s omezením.
25: Mami, proč máme všechno od konceptu?
26: To jen se zeptej tatínka.
27: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
28: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
29: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitra.

0: Rosé, Bruno Mars a Paté na Hit Radio v 7.54. Mladá generace opět kompletně mění pravidla seznamování. Máme tady novinku a tou je striptýz na prvním rande. Finanční striptýz. Místo povídání si o zálibách, tak mladí si vzájemně rovnou ukazují, kolik mají na účtu. Jo? A kdo nemá dostatečný finanční polštář, nebo má třeba exekuci, tak rande skončí.
1: A tak s tou exekucí to je zase dobrý vidět
0: předem. No, jasně, ale tak si představ, že sedíš na prvním rande a najednou na tebe tvoje drahá polovička vybalí, ať ukážeš svůj internet banking, jako, tak co mu na to řekneš, no. Ale možná my to nechápeme, my už jsme trošku jako dinosauři, takže ta mladá generace to má možná trošku jinak. Co si o tom myslíte, vy dva?
2: Nevím, jak bych byl úplně úspěšný, kdybych randil v dnešní době, teda tím pádem.
0: Jakože by to rande skončilo dřív, než by číšník dones účet, jo?
2: Za který bych ještě nemohl zaplatit. No.
1: Ale tak Dave, kdyby třeba přišla teda nějaká holka, co by s tebou chtěla randit a ukázala by ti mobil, tak šel by si spíš na rande s tou, co by tam měla 5000 nebo 5 míčů?
2: Ale to já takhle neřeším.
0: Já si myslím, že třeba takový Tinder by teda podle té informace by měl zavést filtr podle roční výše příjmu, jako jo. By to ušetřilo spoustu cest na rande a zbytečně vypitejch kafí, si myslím. A dokonce ušetří veteráni. Přemýšlej o úpravě songu, nemít prachy, vadí. One Republic, Sunshine, další muzika do 8, tady na Hit Radio, tak hezké ráno.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Stavebniny Hek přináší megaakci. Ucelené komínové systémy Šídl s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Megaakce ve stavebninách Hek platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Šídl za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Hek.cz.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema. Jde to i bez banky.
1: Hele, nezaseko ses?
2: Ne.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: náplně hned.
6: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
7: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny na balené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva.cz.
0: Rádia.cz Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Obce a lidé v Česku mají obavy z výstavby větrných elektráren. Při připomínkách k plánovaným akceleračním zónám nejčastěji zmiňují narušení krajiny a možné dopady na zdraví. Podle ministerstva přišlo už několik tisíc připomínek, většinou od obcí v blízkosti plánovaných projektů. Část samospráv rozvoj větrné energie odmítá, jiné naopak chtějí výstavbu urychlit. Česko přitom patří v Evropě k zemím s nejpomalejším rozvojem větrné energetiky. Globální trh se smartfony může letos rekordně klesnout. Podle analytiků hrozí propad prodeje až o 14% na 1 miliardu telefonů. Hlavním důvodem je nedostatek paměťových čipů, které se stále více využívají pro umělou inteligenci. Nejvíc to zasahuje levné telefony a některé modely mohou úplně zmizet z trhu. Naopak prémiové značky jako Apple mají být vůči krizi odolnější. Případ velryby Timmy dál zaměstnává úřady v Německu i Dánsku. Německé státní zastupitelství řeší přes 100 podnětů a trestních oznámení souvisejících se záchranou i úhynem zvířete. Keporkák, který se pohyboval v Baltském moři, nakonec uhynul a jeho tělo bylo nalezeno v Dánsku. Teď ho čeká pitva na pláži, která má objasnit příčinu smrti. Do případu se zapojili i dobrovolníci a politici, což vyvolalo řadu sporů. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Na Černé hoře vás bereme do Hradce Králové, který bojuje s přemnoženými kočkami a celkem úspěšně. Za půl roku prošlo kastrací už 66 toulavých koček a kocourů a číslo bude dál narůstat. Pomáhá město, veterináři i dobrovolníci z terénu. No včera se nám ve východních Čechách vypršelo, máme krásně salito a dneska je na řadě slunce. Obloha jasná až polojasná a letní teploty k tomu. Postupně nám maxima vyskočí na 22 až 26 stupňů Celsia. Takové bude úterý u nás na východě Čech.
10: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro bazén. www.proxim.cz.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
13: jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Dobré ráno.
15: Krásný úterý.
12: Snídaně šampionů.
14: Úterý 2. června, 8 hodin 3 minuty, s vámi Michal, Jasmin a David. Čau.
15: V týhle týho se mrknem třeba na to, jaký mýtus o řidičích není nakonec mýtus, ale pravda. Taky na jídla, který rozdělujou Česko a samozřejmě na vás pořád čeká ta dovča za 40 tisíc korun.
14: No, bude to nabitý, rozhodně nechoďte daleko od rádia a budeme mít i spoustu skvělý muziky. Linkin Park a Chainsmokers z Coldplay, tak jdeme na to.
0: Hit Radio Černá hora.

0: 7 minut po 8 posloucháte Hit Radio, Chainsmokers a Coldplay. Hezké ráno.
1: Já vás teďka na chviličku vezmu k sobě do obýváku. My tam takhle včera sedíme na kauči, koukáme na nějaký seriál a přítel si otevřel Olivio. A samozřejmě vždycky přijde ta věta, přesně tak si jednu dej, tak jí zkus, protože ví, že já je nejím, jo. A ne, že bych je nikdy neochutnala, já jsem je ochutnala milionkrát, ale prostě mi nechutnají a máme doma takovejhle věčnej boj, protože on věří, že mě zlomí. Já vím, že se to mockrát už stalo, i mý mamce taky nejedla v mládí olivy, pak je začala jíst, ale není to ten můj případ a svádíme tam vždycky tenhle boj. A to samý v rodině třeba s koprovkou, jo. Můj brácha nesnáší, já jí miluju a mně přijde, že prostě jsou takovýhle jídla, který opravdu dokážou brutálně rozdělit Česko.
0: Mně ty olivy přijdou docela v pohodě, protože možná protože je jim, tak s nima problém nemám, ale vím, že třeba spoustu lidí, nebo že to Česko by mohli rozdělit třeba houby.
1: No. To taky, no.
0: Já třeba osobně houby, ne takhle, já můžu říct, já jim všechno, jo. Takže i houby, co ty, Davide? Máš nějaký jídlo, který třeba vyloženě nejíš?
2: Jsem vždycky neměl rád zemlbábu z nějakého důvodu.
0: Zemlbábu.
1: Hele, a co sushi? Protože třeba sushi miluju. Všichni milujou. No, a teda to já taky vůbec.
0: Ať to je jenom rýže, ne?
1: Ne, prostě mě vadí ta řasa, vždycky přesně. A tak si tam nemusíš dávat tu rybu, jenom tu řasu s tou rýží. Ale já nechci tu řasu, o co tam jde.
0: No, tak jaký jsou ještě další jídla, které můžou být takový jako peklíčko?
2: Ananas na pice.
0: No, jasně.
2: To je asi samostatný téma.
0: Já nevím, já se tady k tomu tématu, já asi k tomu nemám co, já teda s ním všechno, já jsem bagr, jo, protože já to mám teda tak, že pokud je možnost volby mezi různými jídly, tak já si vyberu spíš to, co mi chutná víc, jo, že jsou jídla, že...
1: To si myslím, že tak máme všichni.
0: Že, no, jasně, ale já jako s ním všechno, jo, protože pokud pak je třeba na výběr jenom, já nevím, burst guláš a nic jiného, tak to taky jako s ním, že abych neměl hlad, no.
1: No tak jak to máte vy? Jaký jídlo rozděluje váš vztah, vaší domácnost nebo podle vás celý Česko? Co je to tajemné jídlo?
0: Pojďte nám to poslat jako hlasovku, za to budeme moc rádi přes WhatsApp na 777-937-777. A pokud se vám nechce nahrávat hlasovka, tak budeme rádi i za SMSku na stejné číslo. Vrátíme se k tomu teď Linkin Park na Hit Radio. Krásné ránko!

0: minut. Posloucháte úterní Hitrádio snídaní šampionů a už víme, jaké jídlo vám nesmí, no přes práh, spíše přes rty. Ptali jsme se vás, co za jídlo je opravdu to, co nemůžete vystát. Přišlo od vás, to se nedá říct ani spousta. Vy jste nás doslova zahltili zprávama a hlasovkama, tak pojďme na to.
1: Je tady jedna ze zpráv, která zní, já tedy nedávám špenát, brokolici, ale třeba porkovou polívku mě mladá, naučila jíst, ale tam ty dvě zelené věci už nedám prostě, no to radši krkovičku.
0: Můžu se k tomu vždycky vyjádřit a říct, jak to mám já?
1: No dávej.
0: Miluju. Tak krkovičku, jo, zmi, tak já tady mám shodou okolností něco s krkovičkou.
2: Ahoj, tady Martina z Prahy. No, u nás je to trošku specifický. Já totiž nejím krkovici vepřovou. A všichni z rodiny jí milujou. Dívají se na mě, že to není normální. Přece všichni mají rádi krkovici. Ale já prostě, to je jediný maso, co snad prostě já to nepozřu. Takže si místo toho dávám kuřecí a všichni si tam smažejí ty svý krkovičky. Takže tohle je asi v naší rodině největší boj a překecávají mě po každý, ať to ještě ochutnám jednou a určitě jí přijdu na chuť. No nepřijdu, tak se mějte hezky, naschle.
1: Děkujem za hlasovku.
0: To je geniální. Další zpráva od Kamely. Nazdárek šampioni, já bych nikdy nesnědla plíčky na smetaně. Ale naopak, držťková polévka, játra i jazyk, to mi šmakuje.
1: Ahoj Michale a Jasmin, já od malička nejím banán a přítel ho miluje. Nejhorší je, že ho musím každý den připravovat 9měsíční dceři. Beru si na to rukavice a kolíček na nos. Hezké ráno všem. Tak brát si kolíček na nos, to bych pochopila třeba u ryby, ale u banánu je to fakt vtipný.
0: Banán mi vlastně přijde docela neškodný.
1: No.
0: Jo, ale chápu.
1: Ale přítel můj ho taky nemusí a nechápu to.
0: Tady vlastně si myslím, že jako platí třeba trojnásob 100 lidí z toho chutí. Máme tady další zprávu. Pepa, ahoj, já s ním také úplně vše, jen jedno nikdy a to je rýžový nákyp. To raději studený párek a teplé pivo.
1: Pepo, tak to máme stejně už od školky, tam to byla taková rozpadlá kejda prostě.
0: Pepo, neudělám ti radost, asi spolu na oběd nepůjdem, ale já rýžový nákyp taky miluju.
1: Bára, dobré ráno, je spousta jídel, která nejím, ale v drtivé většině se na nich s manželem shodnem. Snad s jedinou výjimkou a tou je, světe div se, španělský ptáček. On ho má rád, já vůbec. Nesnáším totiž teplou kyselou okurku a vůbec mi ta náplň jako přijde divná. To je fakt vlastně teplá okurka. To máš i v mekáči, že jo? V nějakých cheeseburgerech, každý si nebo ne každý, ale hodně lidí si vyloupává ty teplý okurky.
0: Ne, to já bych byl nevrdlej. Kdyby zapomněli na okurku, to by byl nevrdlej, tak to určitě ne. To mi nevadí, španělský ptáček taky dobrý. Pak tady máme třeba zprávu od Evy. Jsou to mořské plody. Pro přítele jsou to mrtvoly, ale já ráda ochutnávám nové. Eva. Tak a pojďme na nějaké hlasovky. Třeba od Mária.
3: Čau, tady Mário. Nás doma s manželkou rozděluje niva. Já ji nemůžu pozřít a moje manželka si ji dává úplně do všeho.
1: K nivě jsem se musela dopracovat, musím říct.
0: Takže ti niva nevadí?
1: Ne, nevadí. Niva. Taková neutrální.
0: Taky mám rád nivu. Tak člověče, my jsme tady fakt nenašli nic. Já, jak jsem říkal předtím, já prostě jim všechno. Já nemám žádný jídlo, který by...
1: Máme tam ještě jednu hlasovku.
0: Zkusíme ještě odverčit hlasovku.
4: Ahoj, tak já si myslím, že to je jednoznačně kapr. Mějte se všichni hezky. Pepča.
0: Počkej. My jsme to jídlo našli.
1: Ne, počkej, já musím Michala prásknout, jo, on je moc slušnej. On už tu hlasovku tady jednou slyšel a říká, na tuhle sviní jsem zapomněl, kapr. Kapra fakt nejím. To mě pobavilo.
0: Opravdu kapr je jediná věc na světě, kterou fakt nepozřu, jako jo. Já nesnáším kapra. Takže jsme to našli. Já teda díky vám, našim skvělým posluchačům a díky Verunce, která nám poslala hlasovku, jsem zjistil, že teda jedno jediné jídlo existuje, který nejím, a to je kapr. No tak děkujeme za vaše zprávy, za vaše chuťovky. Jak bylo řečeno, 100 lidí, 100 chutí. Prostě ať si každý jí to, co mu dělá dobře. Mark Ember, Belong Together na Hit Radio. Hezké ráno.

zbavíte, píše Roman. Čau Michale, asi budu muset ti poslat kapří hranolky, potom přestaneš hovořit o kaprovi, jakože je hnusný. Ono i kuře je hnusný, když se nemůže udělat. Já chápu, ale kapra teda osobně nikdy, jakoukoliv rybu jo, ale kapra ne, prosím vás.

0: připomínáme, že v 8.50, to je za necelou půl hodinu, budete hrát o Dovču za 40 tisíc korun. Stále tady čeká na někoho z vás.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: tvorbě, jak vytvořit skvělý design, dostaneš do hlavy.
1: A přijď se taky podívat na výstavu Akademie, která se koná 12. až 14. června v Jiráskových sadech v Hradci Králové. www.vizualškola.cz Vizuál

0: Futurap.cz. Chutě celého světa teď ochutnáte s Futurapkou výhodněji. Od 5. do 14. června vám dáme 100 korun na oběd. Přijďte si dát, na co máte chuť, nebo ochutnat, co ještě neznáte. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Firma Havelka Uhelná Staly, dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
4: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
8: Senkor. Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
9: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
10: Cirk Uf Trutnov. Strhující akrobacie, koncerty a zábava pro celou rodinu. Mezinárodní festival nového cirkusu ozdobí hvězdy z Austrálie, Gravity and Adramits i další zahraniční umělci. Vystoupí Cirk Laputika Studio Performance Group a špička české scény. Od 3. do 7. června v Trutnovském Ufu a ve dvou šapitoch v jeho blízkosti. Více na cirkuf.cz.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Acema. Jde to i bez banky.
13: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vydračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z východních Čech máme nahlášenou překážku v provozu. Na Svitavsku, v Moravské Třebové, v Dukelské ulici probíhají práce na silnici.
14: Autosalon Dědek přiváží nové značky. Omoda, JQ, Leap Motor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
15: Hit Radio Černá Hora.

0: Je přesně 8:30, David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
0: V USA padl rekord, přes 1000 lidí se převléklo za Marilyn Monroe. V kalifornském Palm Springs se sešlo 1037 lidí oblečených jako legendární herečka. Akce překonala Guinnessův rekord a připomněla 100 let od narození hollywoodské hvězdy. Serena Williamsová se vrací na kurty, tenisová legenda se po 4 letech vrátí k soutěžnímu tenisu. Na turnaji v londýnském Queen's Clubu nastoupí ve 4 hře díky divoké kartě. Její 44 let a kariéru ukončila po US Open 2022. Evropská unie chce skoncovat s jednorázovými sáčky. Od srpna 2026 začne omezovat pytlíky s kečupem, majonézou, hořčicí nebo solí. Cílem je snížit plastový odpad. Miliardy malých obalů ročně mají nahradit dávkovače a znovu obnovitelné nádoby. Změna se dotkne i českých restaurací, hotelů a fast foodů. Mm-hmm.
2: Tak to by mě fakt zajímalo, jak to teďka budeme z těch hotelových snídaní odnášet. To nebyl for. Andreas Johnson, Glorious, srdcovka, kterou jsme opět vybrali my tři, která by vás mohla bavit. A opět připomínáme, že další srdcovky 5+1 vaši si můžete užít s Jirkou Plnářem, a to mezi 12. a 13. tady na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Kytice Mandražena, Hit Radio 8.38. Hezké ráno. Teďka na chvilku k vám do auta, budeme mluvit na vás řidiče. Zajímalo by nás, jestli patříte mezi poctivce, co blikají i na prázdném parkovišti o půlnoci, nebo jestli to občas taky flákáte, když nikde nikdo není. Jak to máte s blikáním? Vy co? Já jsem poctivec. Co Jasmin?
1: Já jsem rozhodně poctivec.
0: Jo? Blikáme pořád.
1: Blikáme pořád.
0: Tak máme tady městský mýtus, potvrzen. Řidiči luxusních aut, pozor, opravdu blikají méně, to ukázala nová data. Nová, nějaká neformální evropská studie sledovala chování řidičů na kruhových objezdech a na dálnicích a výsledkem je, že majitelé drahých prémiových značek zapomínají na blinkry třikrát častěji než zbytek populace. Což vlastně si říkám, že vědci potvrdili to, co všichni, kteří se pohybujeme tak nějak jako na silnici, víme.
1: A proč to tak je, jako?
0: Já nevím. Se říkám, že je stejně blbý, že si prostě koupíš auto za 3 miliony, umí to samo řídit, ale blinkry tam nejsou. Ale když o tom přemýšlím, jo, teďka já se vlastně musím zastat těch, co neblikají.
1: Jak to?
0: Mně to celý došlo. Mně to celý došlo, o čem to je, jo. Protože co je sakra komu do toho, kam já chci zrovna jet?
2: Na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90.

non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu.

0: zprávy každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
4: Hausbrand Café, per favore.
5: Sí, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle sknoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
8: Přijďte na největší mužský mezinárodní tenisový turnaj v České republice. Unicredit Czech Open. Světový tenis uvidíte od 1. června v areálu TK Prostějov. Vstupné zdarma. Více na czech-open.cz. Partneři. Národní sportovní agentura. Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Olomoucký kraj. Statutární město Prostějov a Severočeské doly.
9: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
10: www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Vyjeďte si lanovkou nahoru, nahoru. Nebo vyzkoušejte naše nové rodinné traily. Projeďte si nenáročné trasy na koloběžce, nebo si prostě jen užijte výhledy a kouzlo našeho kraje. Léto v Deštném, léto na horách.
12: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
0: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 8 hodin 50 minut, tohle je snídaně šampionů. A happy, jak dva grepy, bude 100% někdo z vás, kdo si sedne na správnou sedačku v našem virtuálním letadle.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
2: Luxusní dovolenou za 40 tisíc libovolného výběru se společností Invia. A my tady máme takový virtuální letadýlko, v něm 6 řad, 6 sedadel, stačí si tipnout tu správnou.
0: Takhle jednoduchý to je, už tipujete nějakou dobu, vyhráváte buď nic, anebo Člověče nezlob se, anebo lístky na koncert Marka Ztraceného.
2: A nebo tu dovolenou.
0: A nebo tu dovolenou, ta se schovává pod nebo na jednom sedadle, jak chcete, nicméně ta rovča tady stále je. Proto je teď čas volat 800 937 937 a třeba právě vy, kdo teď posloucháte, budete mít o trošku lepší léto díky Hit Rádiu.
2: Už to uhádněte, je 2.6. už chceme znát přece, kam se vydáme v létě.
0: Dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
3: Ahoj, tady Hana.
2: Ahoj, Hanko.
0: Ahoj, Hanko. No tak asi to nebudeme prodlužovat. Chceš asi hnedka typovat sedačku, jdeme na to?
3: Jdeme na to.
0: Jdeme na to. Tak, Hani, máme tady 6 řad a sedačky A až F, tak kam si sedneš?
3: Já bych si sedla na C4.
2: 40 tedy.
0: C4 neboli 40. Jasmin to zakroužkovala.
2: Tak Haničko.
0: Hanička je připoutána na sedačce 40.
2: Pod sedačkou 4C se dovolená tentokrát taky neschovává.
0: Hanko, moc se omlouváme, dneska to nevyšlo. Samozřejmě ta rovča tady pořád je. Schovává se tam vůbec něco dneska? Teďka?
2: Schovává se tam hra Člověče nezlob se.
0: Je tam čobrdo.
3: Jo, super.
0: Mně totiž přijde, když trefíte Člověče nezlob se, že vás to tak jako rozesměje, že vám to opravdu udělá jako lepší den.
2: Hele, Hani, nezoufej, ale protože za prvý čobrdo je super hra, to víme, za druhý. Ta výhra ještě nepadla, takže každý den do padnutí výhry můžeš v 6.50, v 8.50 soutěžit. Navíc uhodnutý sedačky v klubu posluchačů a já, až teďka doděláme tenhle vstup, tak povolali mě, ať na svůj Instagram Jasmin Official vložím taky nápovědu, která vám může pomoct.
0: Takže tam se podíváme. Hanka určitě taky a Hanka bude určitě v 6.50 zítra u rádia, je tak?
3: Jasné.
0: No tak se budeme moc těšit, Hanko, tak děkujeme za soutěž, přejeme bezva úterý a zítra se budeme případně těšit, jo?
3: Aha, díky, ahoj.
0: Měj se hezky.
2: Ahoj.
0: Takže nápověda u Jasmin bude.
2: Je to tak, teďka to tady už dělám, tak za chvíli se to tam objeví.
0: Tak za chvíli. Za chvíli čekejte nápovědu na Instagramu u Jasmin, jak tam si Jasmin Official.
2: Ty jsi mi vypnul mikrofon schválně? Nebo to už jsem byla já a už jsem blbá?
0: Vlastně jsem sama, ale to nevadí.
2: Ano, Jasmin, potržítko, píšo.
0: Tak jo. Zítra v 6.50 další šance vyhrát dovču za 40 táců.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: že dovolená v hodnotě 40 tisíc korun dle vlastního výběru, ta tady stále čeká. Zítra budete mít možnost si ji vyhrát v 6.50, případně v 8.50, tak budeme rádi, když se stavíte. No a teď už vám s Jasmin přejeme jenom hezký den.
1: Slyšíme se zítra od 6 do 9, tak snad se tu sejdem a ahoj.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Královéhradecku na výjezdu z Nepolisu na Zachrašťany se srazila dvě osobní auta, tady počítejte s omezením. Také na trase z Jíčína na Hradec Králové u odbočky na Chlum, tady se střetla dvě osobní auta, počítejte se zdržením, a to v obou směrech. No a ještě opatrní buďte na výjezdu z Trutnova směrem na Úpici, tady leží na vozovce sražená srna. Jinak to by mělo být prozatím všem, vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Autosalon Dědek přiváží nové značky Omoda, JQ, Leap Motor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
2: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
3: To jsou družstevní byty Chlumec v klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
2: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
3: Družstevní byty Chlumec.cz.
2: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
6: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
9: Je 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Takových případů přibývá, bohužel. Teprve 15-letý teenager skončil v Pardubicích po užití HHC, skolabovaný a dezorientovaný na lavičce. Pomoci musela svědkyně. Policie i lékaři varují, že experimentování s podobnými látkami může právě u dětí skončit vážnými zdravotními problémy. Na náměstí v Letohradě vyrostla horda odpadků z černých popelnic. Rozbor několika stovek kilogramů směsného odpadu má ukázat, jak obyvatelé města skutečně třídí. Radnice výsledky využije při plánování odpadového hospodářství. Na českých silnicích jezdí rekordní počet motorek. Jen letos v dubnu přibylo přes 4300 nově registrovaných strojů. Nejvíc v historii. S rostoucím počtem motorkářů ale taky přibývá nehod a obětí, kterých je letos už dvojnásobek oproti minulému roku. Vrchlabská rodačka Tereza Voborníková podruhé v kariéře ovládla anketu biatlonista roku. Bronzová medailistka z letošních olympijských her porazila druhého Michala Krčmáře a třetího Vítězslava Hornika.
10: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
9: Vymetená obloha, většinou bez mráčku, taková je u nás na východě Čech a vydrží až do odpoledne. Potom čekáme oblačno a nejvyšší odpolední teploty 22 až 26 stupňů Celsia.
0: Mně se líbilo, jak se začala to počasí tím vymetená, co všechno to
9: no,
0: bude.
9: No nevím, no já mám v hlavě tak jako trošku, ale já dneska při úterku, ale dám se dokupy.
0: Úterý dneska horší než pondělí.
9: Dodát kafe.
0: Ano.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: 2 minuty po 9, přeji vám krásné úterní dopoledne na Hit Radio Černá Hora. Po snídani šampionů jedeme dál, díky, že nás sladíte i teď. Slibuji, že nuda to nebude, protože i kdyby mi vypli mikrofon, tak je tady playlist, který je zárukou skvělého poslechu. Na začátek nás čeká třeba velký Gatsby a dojemný song od Lana Del Rey, no a nebo za moment to jsou Green Day.

Náhoda. A mám tady takovou zajímavost. Domácí kočky sdílejí s tygry přes 95% společného DNA. První myšlenka byla, hlavně ať neskoušejí poměřovat páni vědci nebo paní vědkyně DNA člověka s nějakým zvířetem. Ono se tak už stejně stalo, že jo. Lepší ale nevědět a nepřipomínat. Vraťme se ale k těm kočkám, protože určitě jste si někdy všimli jejich neuvěřitelného číhání a takové té pomalé chůze, když hodlají zautočit. Tady o té podobnosti těch 95,6% s tygrem prostě není pochyb. No a těch zbylých 5% je rozdíl jenom ve velikosti. Nedávno taky mimochodem obletěla internet kočka, která zbožňuje Michaela Jacksona, takže určitě by se našel i tygr, pokud by měl tu možnost poslouchat Michaela, že? Kdo máte u sebe nějakou čičinu, tak dejte volume nahoru a schválně, co se bude dít, protože teď, dámy a pánové, posílám do éteru Hit Rádia Černá Hora právě Michaela Jacksona.

0: Relax, 9 hodin, 23 minut, s vámi Hit Rádio Černá Hora. Já jsem vám před několika minutami vyprávěla o podobnosti kočičího DNA s tygřím, že se na 95,6% shoduje, no a jejich instinkty jsou proto tak hrozně podobné. Na to mi reagovala posluchačka Petra, která píše, jak její kocour jako správný tygr nemá problém ani s cizími psy, že doma je pán on a dovolí si na každého nezvaného hosta a nemá slitování. No tak Peťo, moc díky za tvou zprávu, že posloucháš, a nechtěla bych teda jako k vám nosit poštu nebo cokoliv jiného. Kocour by nedej bože prokrouzl a co potom? A to mám jako kočky moc ráda. Jestli ještě někdo máte příběh vaší kočky, tak mi ho klidně napište, jako tady Peťa na náš WhatsApp 601292464. Jinak za chvilku na Hit Rádiu Černá Hora pokračujeme s další muzikou. Hit
1: Rádio. Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše-pro-lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše-pro-lesáky.cz.
3: Ploty Hradec Králové.
4: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
3: Ploty Hradec Králové.
4: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
3: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
5: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
6: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
5: a poctivé pivo z místních pivovarů.
6: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
5: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.

0: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
2: www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfin Car Hradec Králové a Trutnov www.olfincar.cz.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
5: Hele, nezaseko ses?
6: Ne.
7: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
8: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
12: Na Černou horu dorazí lamy, velbloudi i dravci. Zvířecí expedice už tuto sobotu. Ski resort Černá hora Pec. Vyjeďte lanovkou za zážitky.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

jsem řešila téma, že kočky mají shodu DNA s tygry, a to až 95,6%. A tak jsem vás jako vyzvala, protože napsala jedna posluchačka o svém kocourovi, a vyzvala jsem vás, jestli chcete, tak klidně napište další vaše příběhy s kočkama na náš WhatsApp 6129244. A ozvala se mě Jana. Ahojky, Jani. Moje kočička, když byla mladší, útočila na vše, co bylo kolem domu v jejím revíru, takže když okolo chodili lidi, tak na jejich psy a dokonce i na koně s jezdcem a myši u nás neměli šanci. Zdraví Jana. No tak na koně s jezdcem, tak to si kočička už hodně teda dovolovala, troufala. No, napsala taky Renata, že její kocour nepustil ani partnera do ložnice. No, tak já jsem si myslela, že antikoncepce jsou jenom děti a on to může být i kocour. Posloucháte Hit Radio Černá Hora, tady je další muzika pro vás.

0: Když někdo drží celý bát a nedobrovolně ukápne i slza, teď na Hitrádiu Černá Hora. No a mimochodem téma kočky jako tygři je dnes oblíbené, to mám radost. Přišla mi zpráva ještě od Žanety z Jaroměře. Mimochodem, Žančo, mě zajímá, jestli se my dvě někdy potkáme, protože zas tak velká Jaroměř není. Ahoj, Jani, naši čtyři kocouři jsou v pohodě i s dvěma pejsky, co máme, ale teď máme na hlídání synovu kočičku Miu a ta teda tygra v sobě absolutně nezapře. Jen co se kocouři přiblíží, tak začne řvát opravdu jako tygr, že i psi se klidí z cesty. No, panečku, tak to musí být slušná čičina. Já děkuju ještě za zprávu, no a do konce deváté stihneme z muziky třeba Milese Smitha nebo Alexa Warrena. No a v další hodince nás opět čeká téma týkající se našich dětí. A to, čeho se nejvíc bojí. Více za pár minut po desáté. Do té doby díky, že zůstáváte s Hitrádiem Černá Hora.
1: Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
4: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
3: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1+2+1 za 8999 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Cirkus Trutnov. Strhující akrobacie, koncerty a zábava pro celou rodinu. Mezinárodní festival nového cirkusu ozdobí hvězdy z Austrálie, Gravity and Other Myths i další zahraniční umělci. Vystoupí Cirk Laputika Studio Performance Group a špička české scény. Od 3. do 7. června v Trutnovském UFU a ve dvou Šapitových blízkosti. Více na cirkuff.cz.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní na

0: Máme vázací drát zdarma. Více na deck.cz. Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Krant Oknartyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková okna a zimní zahrady včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na krant-okna.cz. Krant-okna.cz. Krant Okna. Lepší pohled na svět.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
0: Hit Radio Černá Hora.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Svitavsku v Bystrém, ve Vrchlického ulici došlo k nehodě, počítejte tady s omezením. A také na vjezdu z Hradce Králové na Černilov se střetlo osobní auto s dodávkou, tady projedete jedním jízdním pruhem. No a ještě na Chrudimsku v Třemošnici je vozovka uzavřená, a to z důvodu zásahu hasičů u požáru osobního auta. No a připomínám ještě šetření nehody, a to na Královéhradecku, na vjezdu z Nepolisu na Zachrašťany se tady srazila dvě osobní auta, počítejte také s omezením. Vaše dopravní info volejte na 801 10 100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
6: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
7: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
6: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
7: Co si vezmu na sebe?
6: Zalando.
8: Užijte si den plný zážitků na Olfin Car Driving Day. Čekají vás testovací jízdy s více než 40 vozy různých značek. Vyzkoušejte různé druhy pohonů na jednom místě a zabavte celou rodinu bohatým doprovodným programem. Přijďte v neděli 7. června na hřiště BICZ Park Golf Hradec Králové. Více na olfincar.cz.
9: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
10: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny na balené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva.cz.
11: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
0: Je 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. No, takových případů nám přibývá. Teprve 15-letý teenager skončil v Pardubicích po užití HHC skolabovaný a dezorientovaný na lavičce. Pomoci mu musela svědkyně. No a policie i lékaři varují, že experimentování s podobnými látkami může právě u dětí skončit vážnými zdravotními problémy. Na náměstí v Letohradě vyrostla hora odpadků z černých popelnic. Rozbor několika stovek kilogramů směsného odpadu má ukázat, jak obyvatelé města skutečně třídí. Radnice výsledky potom využije při plánování odpadového hospodářství. Na českých silnicích nám jezdí rekordní počet motorek. Jen letos v dubnu přibylo přes 4300 nově registrovaných strojů. Nejvíc v historii. S rostoucím počtem motorkářů ale taky přibývá nehod a obětí, kterých je letos už dvojnásobek oproti loňsku. Vrchlabská rodačka Tereza Voborníková po druhé v kariéře ovládla anketu biatlonistka roku. Bronzová medailistka z letošních olympijských her porazila druhého Michala Krčmáře a třetího Vítězslava Hornika.
12: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
0: A také v Chrasti už jste přelezli 20 stupňů Celsia a tím to nekončí, protože odpoledne čekáme 20 až 26 stupňů ve stínu, sluníčko, až odpoledne místy oblačno.
11: Hit Radio Černá Hora.
0: No a s 10. ladíte Hit Radio Černá Hora a dopolední drive s Janou Šimurdovou. Venku je krásně, tak dneska by to šlo se třeba projít pro oběd nebo udělat poradu venku v parku, nebo to vydržet a koukat se z okna jako já tady a pak jít ven. Včera měli děti svůj svátek, pršelo, tak dneska ta zmrzka klapne. No a taky dáme téma za chvilku, a to opět naše děti. Nejdřív muzikále.

ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mě zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát.

Sheeran, krásce prosáte na Hitrádiu Černá Hora. No a my si teď dáme téma, čeho jste se nejvíce báli jako malí, nebo čeho se nejvíc bojí vaše děti. Já si třeba vybavuji, jak se moje děti báli slimáku, ale jako úplně extrémně. A když si jako vzpomenu třeba na sebe, když jsem byla malá, tak já jsem se bála třeba jako, co bude k obědu, protože jsem skoro nic nejedla a babička se mě prostě neptala. Zkrátka uvařila, co bylo. Jo? To byla úplně jiná doba, dneska se ptáme, dáme 10 věcí na výběr, že, a stejně z toho pak nakonec je úplně něco jiného. Tak si říkám, jestli třeba tápete, čeho se vaše dítě jako vůbec bojí, tak vám třeba v tomto směru napoví i náš Instagram Hitrádia Černá Hora, kde ve stories opět můžete hlasovat o to, jaký strach je pro děti ten největší. Ať už je to třeba tma v pokojičku, čerti, škola, bouřka, nebo třeba injekce, že jo, ty jsou dost častý, to je vždycky hrozný řev ty čekárně. Takže na náš WhatsApp 601-292-464 právě teď pište zprávy nebo posílejte hlasovky, čeho jste se jako malí báli nebo čeho se bojí vaše děti. No a já teď do éteru Hitrádia Černá Hora posílám Linkin Park.

0: tohle je taky super věc, posloucháte Hit Radio Černá Hora, my s vámi řešíme téma, čeho jste se jako malí báli, nebo čeho se bojí vaše děti. Tohle jsem samozřejmě řešila i tady s naší zprávařkou Hankou Poskočilovou. Hani, ty jsi mi říkala, že tvoje děti, nebo teda jedno z nich, se bojí klekánice.
1: Jo, to je pravda, protože klekánicí strašil děti děda. Uhum. A nemůžu jim vysvětlit, že to je jako blbost, jo. Takže klekánice je na blacklistu a taky se bojí pavouku. I synek. A já si říkám, doufám, že z toho jako vyroste chlapi, že se nebojíte pavouku, že ne? Co nás posloucháte?
0: Já bych řekla, že já jsem měla kdysi ex-partnera a ten hystericky opravdu vyváděl z pavouku, jakože hodně. Jo.
1: Co to s tebou dělalo?
0: Nevím, pak jsem toho pavouka chytla a vyhodila z okna prostě.
1: Za toho partnera.
0: No, ale jako já se ještě vrátím k té klikánici, jo? Já ti to nechtěla říkat, ale děda to myslel dobře. Děda to radši prostě hodil na tu klikánici, protože když viděl, mamka se vracela z akce. Hlídal děti.
1: Jasný. Dobře.
0: Tak jo, tak na náš WhatsApp 601-292-464 posílejte, prosím vás, dál zprávy, hlasovky k tématu, čeho jste se báli jako malí nebo čeho se bojí vaše děti. No a za chvilku budeme na Hit Rádiu Černá Hora pokračovat. Vy budete pokračovat.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Plánujete nové rozvody vody nebo vás trápí špatné odpady? Svěřte se do rukou profesionálů s 20-letou tradicí. Od drobných oprav až po kompletní rekonstrukce. Garantujeme špičkovou kvalitu. A teď to nejdůležitější. Uzavřete u nás objednávku do konce července a získejte slevu až 15 000 korun. Vsaďte na jistotu a uspořte hned. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte naši prodejnu v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.
8: Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool, profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
10: Olfin Car rozšiřuje týmy v Hradci Králové a Trutnově. Do našich autorizovaných servisů hledáme zkušeného autoelektrikáře, který si poradí s elektronikou moderních vozů a autoklempíře se zaměřením na opravy karoserií. Pro uchazeče z praxí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun. Více na olfincar.cz/kariéra.
11: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Každýmu říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybíjce. No nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
14: Na Černou horu dorazí lamy, velbloudi i dravci. Zvířecí expedice už tuto sobotu. Ski resort Černá hora Pec. Vyjeďte lanovkou za zážitky.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

zařvala, tak i sousedovi děti se bály. Tak to je klasika, aspoň něco. Koudy, když u nás řvu já, tak si všichni myslí, že zpívám a mají to na háku. Tak další napsala Anička. Ahoj do rádia, zdravím ze školy v přírodě z úpatí Orlických hor, Tábor, Dračí skála. Spíme s dětmi v chatičkách a spousty dětí hysterčí kvůli pavoukům a jsou to převážně kluci. Nevím, jestli to věkem je přejde. Tak paní učitelky a dětičky, my vám posíláme pozdrav z Hitrádia Černá hora, tam za vámi pěkně a vypadá to, že kluci dneska už prostě asi nechtějí být Spidermany, no? Už mají jiný plány. Žaneta, vždycky jsem se bála tmy a bojím se doteď. Jako holka jsem si říkala, že když si budu zpívat, že se mě ten, kdo na mě číhá, lekne a nechá mě být. Dnes vím, že to je hloupost a když jdu běhat za tmy, běžím v místech, kde nejsou lampy, rychleji a na světlech pak umírám, protože nemůžu dýchat. Co by člověk pro sebe neudělal, i když má nahráno? No, tak to je moc hezký. Mě jako dcera třeba telefonuje v jednu ráno, přitom jsem třeba hned vedle v ložnici a povídá, mami, na chodbě se svítí. Takže to zase chce zasnout. Tak jo, a ještě napsala Vanda, jako malá jsem se bála, že vzadu na zahradě je obrovská dýně, která jí maminky a děti. Nevím, zda mi to řekla máma nebo teta, ale obě to vyvracejí a říkají, že jsem měla bujnou fantazii. Já jsem na to Vandě odepsala, že třeba jí jako často pouštěli pohádku o Popelce, protože tam se vlastně ta velká dýně taky změní v kočár, do kterého nastoupí, že jo, ta princezna a nevím, jestli ještě někdo s ní tam nastupoval, tak ono to může působit, že ta dýně se žrala, že jo. Každopádně moc krát díky za vaše zprávy, jste skvělí, já koukám, že mě tady chodí další, tak se nezlobte, mrzí mě to, že nedojde na další zprávy, ale tak budou další témata. Takže určitě na každýho dojde. Já posílám další song, před námi je Eva Farná. A měl jsi mě vůbec rád.

Vincent Boone na Hit Radio Černá Hora, no a venku je počasí vydařené, a to i na cesty, což ale víme, že není pravidlem, že cesta bude bez komplikací. Tak 2 minuty před celou dáme dopravní servis a podíváme se, jak se jezdí na východě Čech. No a vy nám s tím můžete pomoci skrze naši dopravní linku 801 1100. Díky moc, no a na Hit Radio Černá Hora ještě před dopravou Clean Bandit, nebo taky Šabuzi.

0: tvorby. Jak vytvořit skvělý design, dostaneš do hlavy.
1: A přijďte se taky podívat na výstavu Akademie, která se koná 12. až 14. června v Jiráskových sadech v Hradci Králové. www.vizualškola.cz Vizualškola.cz.
2: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
3: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
2: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
3: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
2: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 866.
4: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
5: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: Zvou vás autosalony Kopecký 3. června u OC Tesco v Hradci Králové.
8: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
12: Vyjeďte si lanovkou nahoru, nahoru. Nebo vyzkoušejte naše nové rodinné traily. Projeďte si nenáročné trasy na koloběžce, nebo si prostě jen užijte výhledy a kouzlo našeho kraje. Léto v Deštném, léto na horách.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
14: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
15: Hit Radio Černá Hora.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: a my jdeme už za vámi na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na trase z Pardubic do Lázní Bohdanče v Semtíně havarovala dvě osobní auta. Blokují tady jeden jízdní pruh, zdržet byste se měli nárazově. Na Světavsku v Bystrém ve Vrklického ulici došlo také k nehodě osobního auta, počítejte s omezením, na místě zasahují záchranáři a policie. No a ještě na výjezdu z Hradce Králové na Černilov, tady se střetlo osobní auto s dodávkou, projet byste měli jedním jízdním pruhem a opatrní buďte také na Chrudimsku v Třemošnici. Tady je vozovka dokonce uzavřena a to z důvodu zásahu hasičů u požáru osobního auta. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Autosalon Dědek přiváží nové značky. Omoda, JQ, Leap Motor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Koberce Brázda.
3: Koberce Brázda.
2: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny na balené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva CZ.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
9: Je 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Tak tohle se hodí. Další magnetická rezonance u nás ve východních Čechách. Nově je taky v nemocnici Výčině, takže pacienti už nebudou muset cestovat za vyšetřením třeba do Hradce Králové. Co teda potřebujete, tak to doporučení odborného lékaře a papírovou žádanku. 26 tisíc lidí přišlo o víkendu na aviatickou pouť na hradecké letiště. Letos tady byla akce poprvé. Předchozí ročníky se konaly v Pardubicích. Počasí vyšlo na jedničku a návštěvníci viděli gripeny. Velký aplaus měl taky Martin Čonka se svou akrobatickou show a rozhodně pozadu nezůstaly ani německé Eurofighter Typhoon. K tomu přehlídka historie vojenského letectví. No, tak zase za rok. Pardubický kraj chce prohloubit spolupráci s americkým Texasem. Potvrzuje to memorandum, které ve Spojených státech podepsal pardubický hejtman Martin Netolický.
10: Podpis memoranda je završením naší 8leté spolupráce, která byla navázána velice neformálně s americkými krajany, kteří mají vazby na Pardubický kraj. Ty vazby jsou velice silné a my jsme navázali spolupráci v oblasti kultury a zejména tedy jsme zprostředkovali kontakt naší pardubické konzervatoři. Se domníváme, že to určitě může být velmi zajímavé pro budoucí spolupráci, a to nejenom v oblasti kultury, ale i v dalších oblastech, zprostředkování kontaktů, například i pro hospodářskou komoru, pro naše podnikatele. Prostě těch možností je opravdu velmi mnoho.
9: 42 let čekali pardubičtí fanoušci, až se basketbalisté dostanou do finále. A jsou tam. Právě dneska začíná jejich cesta za titulem. Proti bude stát úřadující šampion z Nymburka. Finálová série začíná dvojzápasem na nymburské palubovce. V Pardubicích na Dašické se bude hrát v neděli a v pondělí. Teď můžou vstupenky kupovat permanentkáři, no a ve čtvrtek v 10 dopoledne začne prodej přes platformu Bexa ID.
11: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
9: Ve východních Čechách nám na obloze přibývá mraků a to vlastně od odpovídá předpovědi. Odpoledne bude polojasno až oblačno a teploty se nám postupně zarazí mezi 20 až 25 stupni Celsia.
0: Šedé mraky, předpověď. Vymete na obloha třicítky.
9: Vážně? Pozítří, zítra bude pršet, pozor.
0: No, škoda. Hit Radio Černá Hora. A je naše Mordová s 11. je tady naše poslední hodinka dnešního úterního dopoledne. Díky, že ladíte, no a připravený už je Ego a Robert Burian.

Posloucháte úterní dopolední drive na Hitrádiu Černá Hora s Janou Šimurdovou a když byste měli jako vyzdvihnout jednu vlastnost na vašem praktickém lékaři, co by to bylo? Třeba, že k němu jako často nemusíte chodit? Ne, teď vážně. Jako je fajn, když chodíte jenom na preventivní kontroly, ale když přijde na lámání chleba, určitě oceníte, že váš lékař udělá něco navíc. Jako třeba, že ve své volno dokonce otevře ordinaci, aby se na vás podíval. Tohle přesně se stalo Vertini v Podkrkonoší, kde pacient tamnímu svému lékaři volal, že ho bolí záda a je mu špatně. A doktor v den svého volna otevřel ordinaci, vyšetřil pacienta a pravděpodobně, nebo určitě, mu tak zachránil život, protože to nebyla jenom bolest zad. Já vím, že doktoři jako dávají slib, jo, ale jsou to prostě taky lidé, potřebujete také odpočinek, o to více se prostě cení tenhle přístup, který není samozřejmostí. No, tak my zdravíme na Hitrádiu Černá Hora všechny doktory, ať už jste v práci nebo máte dovolenou, a tady posílám Imagine Dragons.

0: hodin 24 minut, čas, kdy ladíte Hit Rádio Černá Hora, za to moc díky. No a všichni tátové, tatíci, fotříci, letos máme pro vás na Hit Rádio Černá Hora ten nejlepší dárek ke dní otců. A to proto, že si to zasloužíte. My moc dobře víme, jak tačkové jsou nepostradatelní a i vy si prostě zasloužíte to nejlepší. No a teď dobrý pozor, dnes v podvečer asi tak o 6:30 zveřejníme na našich sociálních sítích, jaký dárek to bude. Na Instagramu a na Facebooku nás najdete jako Hit Radio Černá Hora.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Sadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, metřická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostanete do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
3: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
2: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet. Bez hypotéky.
3: Družstevní byty Chlumec.cz.
2: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
1: Přijďte na největší mužský mezinárodní tenisový turnaj v České republice. Unicredit Czech Open. Světový tenis uvidíte od 1. června v areálu TK Prostějov. Vstupné zdarma. Více na czech-open.cz. Partneři. Národní sportovní agentura. Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Olomoucký kraj, statutární město Prostějov a Severočeské doly.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
6: Hradecký aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do auparku. Program naleznete na aupark.cz.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
9: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
10: Rádi odpočíváte a chcete si užívat vaší zahradu za každého počasí? Zimní zahrady s posuvnými dveřmi za dobrou cenu vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
11: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
12: Na Černou horu dorazí lamy, velbloudi i dravci. Zvířecí expedice už tuto sobotu. Ski resort Černá hora Pec. Vyjeďte lanovkou za zážitky.
1: Jaká byla
13: vyhrála dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
0: Pak když jste si dali vedle sebe fotku Trumpa a toho Buvola, tak to byla prostě jedna ku jedný.
14: Tak jste nepoznali, kdo je větší vůl.
0: Nicméně, normálně bych řekla, že k jeho smůle mu byl podobnej, ale naopak to bylo k jeho štěstí nakonec, protože právě tou jeho podobou si získal extrémní pozornost u strašný spousty lidí a vlastně dokázali zvrátit ten jeho osud, jo? Bojovali za to, aby ho neporazili, aby dál žil, že je prostě vtipnej, že je vzácnej, ať ho teda nechaj, a ono se to povedlo.
15: Dokonce na několika politických mítinzích ten Buvol Trumpa zaskočil a nikdo si toho nevšiml.
13: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

a Mirka Miškechová. S vámi Hit Radio Černá Hora. No a já nemám jako vůbec dobré zprávy, co se týče reality show Survivor. Nebudu to natahovat. Poté, co velmi rychle a nečekaně odešla Betty, basketbalistka z Pardubic, tak včera jsme se dívali, jak nečekaně odešla ve dvojici ještě s dalším hráčem studentka Sára z Hradce Králové. Co teď budeme dělat? Komu budeme jako vlastně fandit? Možná proto se dneska cítím tak rozlámená. Co mě ale jako zaujalo, že už otevřeli další casting na Survivor. Takže otázka, půjdete do toho? A co myslíte? Mám jít taky? Jako já bych docela chtěla, ale... ne, budu doma. Někdo se ale přihlašte, já vám budu fandit a když tady budu stále za mikrofonem, tak i mluvit o vás budu. Tolik tedy Survivoru, ve kterém už nemáme ani Betty, ani Sáru. A na Hit Rádiu Černá Hora teď Olivie, tu tady aspoň máme.

0: Be Mine. I na tento song se dostalo během úterního dopoledne. Já vám děkuji, že jste dneska se mnou zvládli další 3hodinovku. Musím říct, že když jsem jako dneska vstávala, jo, a vypravovala se sem do studia, tak jsem byla totálně rozbitá, unavená víc než prostě po nočním tažení, jo. Vzpomínala jsem prostě na to včerejší pondělí, který už bylo v tomhle lepší. Baterky se mi ale dobily, a to hlavně díky vám, protože nejen, že mi píšete k tématům, ale píšeme si vlastně společně i mimo to, a člověka to pak dostane do úplně jiné nálady, stavu, a v podstatě odcházím, že bych mohla pokračovat. To by se vám ale už nemuselo líbit, protože určitě je spousty z vás, co se už těšíte, taky na Jirku Pelnáře a jeho srdcovky. Ty jsou tady už v pravé poledne, tady je za několik málo minut, tak si je užijte. No a já se těším zítra od 9 a zase dáme nějaké tématičko. Tak čau!
1: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
2: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
4: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
5: Hausbrand Café, per favore?
6: Sì, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese. Bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz a nebo Facebooku Rekreační lesy Podhoura.
9: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
10: Tak hurá na Vysočinu.
9: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
10: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
9: Skály a vyhlídky, co berou dech.
10: Rybníky, jezera i koupaliště.
9: Aktivní zábava i adrenalin.
10: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
9: Vysočina má co nabídnout.
10: Stačí si jen vybrat.
9: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
11: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Grand Okna Rtyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková okna a zimní zahrady včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na grand-okna.cz.
12: Grand-okna.cz.
11: Grand Okna. Lepší pohled na svět.
13: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
15: Senkor.
16: Ahoj, Emi, potkáme se dneska. Potřebuju kafe, dort a pořádný pokec. Tak ve futuru dáme něco dobrého a konečně to všechno probereme. Pecka! A když už tam budeme, mrkneme i do obchodu. Co ty na to?
17: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio Černá Hora.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: zlepší si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Svitavsku v Bystrém ve Vrchlického ulici, tam je nehoda osobáku, jsou tam složky IZS. Tohle info máme od vás na trase z Pardubic do Lázní Bohdaneč. V Semtíně dvě auta v sobě blokují jeden pruh. Tak díky za to a další můžete volat na 801 10100.
2: Autosalon Dědek přiváží nové značky Omoda, JQ, Leap Motor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém.

0: stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
5: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. České ministerstvo zahraničí kvůli fotbalovému šampionátu posiluje velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v LA. Zástupci ministerstva budou u všech zápasů české reprezentace. Základní doporučení pro fanoušky, kteří se na mistrovství světa vypraví, je na webu rezortu zahraničí. Dotační program Zelená úsporám mění podobu. Stane se tak po více než 17 letech. Krok může vést k menšímu zájmu žadatelů. Jak budou programy fungovat, popisuje ekonom Lukáš Kovanda.
6: Už nebudou opřeny o přímé dotace, ale v úvozovkách pouze o bezúročné úvěry. Celkově vlastně v rámci programu Zelená úsporám a pak Nová zelená úsporám už Češi vyčerpali zhruba 109 miliard.
5: Jedná se o nejvyužívanější možnost státní podpory. Malajzie nově uplatňuje pravidla, která zakazují milionům dětí mladších 16 let zakládat účty na sociálních sítích. Připojila se tak k celosvětovému úsilí o posílení ochrany mladých uživatelů internetu. Teď ještě pohled k nám.
7: Ve východních Čechách máme další pracoviště s magnetickou rezonancí a to se hodí. Otevřela ho nemocnice v Jičíně. Přístroj má ulevit pacientům z regionu i zkrátit čekací doby v kraji, kde vyšetření zajišťují třeba nemocnice v Trutnově a v Náchodě. K vyšetření je teda potřeba doporučení specialisty.
8: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
7: 2. červen je naprosto parádní ve východních Čechách. Máme polojasno až oblačno a odpoledne čekáme teploty 20 až 25 stupňů ve stínu.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Je to tak, přátelé, máme dvě minutky po pravém poledni, Hit Radio je připraveno a opět půl hodinka. Na to si zavzpomínat, probrat si svoje myšlenky a slyšet třeba něco, na co jste klidně už dávno zapomněli. Srdcovky jsou prostě takové ty písně, které sice neslýcháme úplně často, ale máme je zaryté v srdci. A já vám dneska vyberu třeba Dianu King. A hrát budeme starého dobrého Eminema, jeden z jeho prvních nejúspěšnějších singlů. Taky dáme Queeny, Somebody to Love, to bude za chvíli, ale začínáme s kapelkou Foster the People. No a srdcovky jsou taky o vašich vzpomínkách, o vašich příbězích, se kterými se nebojíte se podělit, jo? 777-937-777, to je to správné telefonní číslo, kam mi můžete nahrávat hlasovky, kde můžete zanechat nějakou tu zprávu, ať už WhatsAppem, anebo SMS-kou. Jak jsem říkal, Foster the People jsou připraveni, Pump Up the Kicks, což je skladba, která zní sice lehce, skoro bezstarostně, ale přináší takový velmi zvláštní magnetismus, jo? Všichni ho známe, všichni si to broukáme, sem tam si na to můžeme hodit i bokem. Klidně i v poledne. Tady je Hit Radio, přátelé, Kuba Urban s vámi. No a srdcovky začínáme pro úterý 2. června. Tak jdeme na to.

0: Písnička, která před 16 lety přišla celkem nenápadně a nakonec z toho byl jeden z těch velkých hitů, dost možná největších hitů své doby. Faster People, s nimi jsme začali právě teď dnešní srdcovky, tak kamarádi na Hit Rádiu, jdeme na to!
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Připomínám, že je to o vašich příbězích, o vašich srdcovkách, o vašich vzpomínkách na 777-937-777. My se teď přesuneme od Foster the People vlastně k úplně jinému druhu. Je to takový druh elegance, bych doslova řekl. Na řadě je totiž Diana King, zpěvačka, která uměla od popu přes soul, uměla tam dostat takovou tu karibskou lehkost a hlavně velkou osobitost. Diana King byla prostě jako velkolepá hvězda hudebního žánru. No a když sáhla po slavné skladbě I Say a Little Prayer, tak vlastně nevznikla jenom nějaká bůhvíjaká cover verze, nějaká kopie, ale vznikla verze, která vlastně zněla, nebojím se to říct, možná líp jak originál, jo? No a za chvíli, kromě Diana King, vám slíbím taky Eminema. Vrátíme se na jeho velké začátky, kdy si vypůjčil píseň od zpěvačky Dido a ta z toho úplně nadšená nebyla. Tak tohle jsou srdcovky, přátelé, a kdybyste měli nějakou vzpomínku na Diana King nebo Eminema či Dido, dejte vědět na 777 937 777.

0: píseň, která vlastně přerostla téměř všechno. Když se řekne Stan, tak si vybavíte Eminema, když se řekne Eminem, vybavíte si Stan. No a je pravda, že Dido na téhle písni jako nespolupracovala úplně, řekl bych, dobrovolně.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Tak nepřímo tam spolupracovala. Eminem totiž použil sample z úvodních řádků její skladby Thank You. Dido z toho zpočátku vlastně nadšená vůbec nebyla. Nakonec ovšem Eminemovi vlastně poskytla ten svůj vokální motiv a následně se taky objevila ve videoklipu. Takže vlastně situace, jak se tak říká, vítězství pro každého z nich. Eminem získal to, co potřeboval, a Dido vlastně taky. A proto už se oficiálně celý ten, ta píseň nazývá Eminem and Dido a jejich Stan. Posloucháte srdcovky, kdy vzpomínáme na staré dobré hity, které máme zaryté někde v srdci, na staré dobré pecky, které prostě milujeme a nemůžeme bez nich žít. Jo? A dost možná se mezi ně dá zařadit i tahle pecka od Sparks, což jsou typické 90. Jo? Sparks byli chytří, byli ironičtí, byli styloví a nikdy nezněli tak jako jiní. Dáme si When Do I Get To Sing My Way a za pár minut další velká klasika, tentokrát v podání kapely Queen a jejich Somebody To Love. Tak rozhodně poslouchejte, tohle jsou srdcovky a Hit Radio.

0: Tady se člověk ani nemusí snažit o nějaké chytré věty. A tahle písnička to všechno odvede úplně sama. Tam je síla, tam jsou emoce, tam je sbor, energie. Hlavně pocit, že stále posloucháte něco nadčasového, jo? Somebody to Love a Queenie u nás jako jedna ze srdcovek.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Tak dneska to byla jízda, přátelé, od Foster the People přes osobitou verzi od Diane King, taky temný příběh Eminem a Dido, výrazný rukopis 90-kových Sparks, no a teď naprostá jistota jménem Queen. Tohle byl náš dnešní výběr srdcovek a jak jste na tom vy? Kterou byste dneska chtěli slyšet? Na kterou máte chuť a náladu? Na co chcete zazpomínat? Máme 2. června, možná, že vám to evokuje prostě nějakou píseň, která by vás dokopala do druhé poloviny toho dnešního dne. Jestli takovou máte, tak šup sem s ní na 777-937-777. Dejte mi vědět, já vám ji už za chvíli zahraju.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: No v pohodě, já ji přivážu k Barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto a nově i Direct Auto Pardubice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
7: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
9: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
10: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusinovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
13: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
17: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybíjce. No nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibirský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
12: Na Černou horu dorazí lamy, velbloudi i dravci. Zvířecí expedice už tuto sobotu. Ski resort Černá hora Pec. Vjeďte lanovkou za zážitky.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Tak, Hit Radio a taky Ale Farben. Baby, good night. A poslední tečka.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Za dnešními tedy útorními srdcovkami a ta bude přesně podle vás. Jinak moc díky za vaše vzkazy, za vaše zprávy. Zdravíme Martinu, zdravíme určitě i Standu. Musíme pozdravit Elišku, řadu ještě dalších, který mi napsali. Další Jirka, tady mám i zprávičku a tak dál. Barča napsala. Takže 777-937-777 tě i Standu. Musíme pozdravit Elišku, řadu ještě dalších, který mi napsali. Další Jirka, tady mám i zprávičku a tak dál. Barča napsala. Takže 777-937-777, to bylo to správné telefonní číslo sem ke mně do studia.

Shut Up and Sleep With Me, ale myslím si, že by to měly být Black Eyed Peas, jo? Vlastně jeden z těch jejich prvních obřích megahitů, kterým se potom zapsali do hudební historie. Tak to je dnešní srdcovka, alespoň podle vás, na 777-937-777. No jaká bude ta zítřejší? Tak o tom už si rozhodnete samozřejmě zase zítra popolední. Čekají vás další srdcovky a další vzpomínky na velké hity, na které jste možná zapomněli. Tak Shut Up, Shut Up, Black Eyed Peas a za pár minut David Kushner.

0: David Kušner a jeho Daylight ve 1:15. A s vámi je Hit Radio. Za pár minut Rose a Bruno Mars. No a taky další čerstvé zprávy, které pro vás chystáme přesně na jedničku. Od nás se dozvíte, že při pohledu na kalendář je to jasné, jo? Blíží se Karlovarský filmový festival. Opět po roce, tedy Karlovy Vary ožijou těmi nejlepšími filmy. My už víme, že se bude promítat celkem speciálních 37 filmů, tedy hlavně v těch soutěžních sekcích, a z toho 15 bude debutů. Takže podrobné informace chystáme a uslyšíte je za 15 minutek přesně v jednu.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Zvoní vám telefon, na displeji vidíte číslo své banky a někdo vás varuje, že vaše peníze jsou v ohrožení. Právě tak začíná klasický rafinovaný podvod, který zneužívá strach a autoritu. Jak se nenechat vmanipulovat do pasti, nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
3: Ano, útočníci dnes dokáží napodobit oficiální telefonní čísla. Ale nezapomeňte, že banka ani policie po vás nikdy nebudou chtít hesla, PIN kódy nebo převody peněz. I hned zavěste a zavolejte na oficiální číslo své banky. A hlavně se nenechte tlačit do časové tísně.
2: Děkujeme a celý krizový manuál na ochranu svých úspor najdete na bezpečnostnazelenou.cz.
4: Tak co na to říkáš, Baru?
5: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
4: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Koberce Brázda.
8: Koberce Brázda.
7: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
9: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
10: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.

0: www.levnězcíny.cz.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce. Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfincar Hradec Králové a Trutnov www.olfincar.cz. Olfincar rozšiřuje týmy v Hradci Králové a Trutnově. Do našich autorizovaných servisů hledáme zkušeného autoelektrikáře, který si poradí s elektronikou moderních vozů, a autoklempíře se zaměřením na opravy karoserií. Pro uchazeče z praxí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun. Více na olfincar.cz/kariéra.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
3: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
4: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
3: Kouzelné prostředí vinných sklepů Kutná Hora a nově Chateau Mělník. Tu atmosféru musíte zažít.
4: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
3: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
6: Hit Radio. Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Jedna hodina za chvíli, s vámi je Hit Radio a David Guetta nebo One Republic. To budeme hrát už za okamžik. Také sledujeme, jak to vypadá na silnicích.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Dopravní nehoda osobního auta v Semtíně na trase Pardubice Lázně Bohdaneč už by měla být uklizená. Nohu z plynu teď ale u Sobotky trasa Mladá Boleslav Jičín, tam probíhá údržba zeleně. Vaše dopravní info nám volejte na 801 1100.
2: Autosalon Dědek přiváží nové značky. Omoda, JQ, Leap Motor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
3: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
4: Ploty Pardubice.
3: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
4: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Užijte si den plný zážitků na Alfin Car Driving Day. Čekají vás testovací jízdy s více než 40 vozy různých značek. Vyzkoušejte různé druhy pohonů na jednom místě a zabavte celou rodinu bohatým doprovodným programem. Přijďte v neděli 7. června na hřiště BICZ Park Golf Hradec Králové. Více na olfincar.cz.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny, nabalené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Léto přináší pro studenty změny v placení zdravotního pojištění. Po ukončení školy je důležité vědět, kdo za ně uhradí zálohy během letních prázdnin. Pokračuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
14: Například ze středoškoláka, který na jaře úspěšně složil závěrečnou nebo maturitní zkoušku, hradí stát zdravotní pojištění i po dobu bezprostředně navazujících školních prázdnin. Podmínkou je, že v průběhu léta nenastoupí do zaměstnání nebo se nenahlásí na úřad práce.
13: Všechny změny musí student vždy své zdravotní pojišťovně včas nahlásit. Muž bezdomova zemřel při požáru sklepa v kladenské části Švermov. Pravděpodobně se udusil. Policisté případ teď prověřují jako usmrcení z nedbalosti. Jak k požáru došlo, zatím jasné není. Filmový festival v Karlových Varech uvede v soutěžních sekcích hlavní a proxima a v nesoutěžní zvláštní uvedení celkem 37 filmů, z toho 15 debutů. Českou kinematografii v hlavní soutěži zastoupí 3 snímky v mezinárodní koprodukci. Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary převezme herečka Magda Vášáriová. Teď ještě pohled k nám.
1: Tak tohle už je slušný počet. Přes 640 bytů má vzniknout v rámci projektu rezidence Kávoviny v Pardubicích. Město teď schválilo spolupráci na zástavbě v lokalitě u ulic Jana Palacha, Na Spravedlnosti a Rokycanova. Součástí záměru budou také ateliéry a třeba komerční prostory.
15: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
1: Odpoledne nám ve východních Čechách bude nenápadně přibývat mraku, ale příjemné teploty zůstanou. Zarazí se mezi 20 až 25 stupni Celsia.
0: No a i po jedné hodině je s vámi na Hit Radio Kuba Urban, dáme si One Republic a za chvíli čtení na léto, bude tu velká soutěž.

takhle vám hraje David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. My jsme Hit Radio a přejeme dobré odpoledne. Mám pro vás, přátelé, kamarádi, čtení na celé léto. Stačí v tuhle chvíli jenom dobře poslouchat a můžete mít vystaráno na celé 2 měsíce a hezky si číst. Je tady totiž k dispozici 10 knih v hodnotě 5 000 korun. Je to kompletní kolekce knížek Lizy Reaganové. A vy musíte přijít na to, jestli já se vymýšlím, anebo je příběh skutečně pravý, takový, který najdete v jedné knize Lizy Reaganové. Jo? Je to celkem jednoduchý, stačí mít na to prostě trošku nosánek. Jo? Tak dobře poslouchejte, přátelé. A já vám teď přečtu onen příběh. Krvavá spása. Jsou vzpomínky detektiva Josie Quinnové výhodou anebo prokletím? Na Denton se snáší prudký déšť, který vyplaví tělo mladé dívky. Detektiv Josie Quinnová a její tým ale nemají žádné místo činu, kde by mohli své pátrání začít. Tělo oběti je ale naštěstí dobře zachovalé, včetně baseballové nášivky na bundě, kterou má oběť na sobě. Josie nedokáže skrýt šok. Její bývalý mrtvý manžel Ray přesně takovou bundu vlastnil. Josie se vydává po stopách zpět do doby, kdy chodila na střední školu a identifikuje dívku jako Beverly Urbanovou, problémovou studentku, která prý měla s Rayem aférku. Ovšem, jeden den nebo jeden rok během prázdnin se ona i její matka odstěhovali, a nebo si to alespoň všichni v Dentonu mysleli. Namísto toho ale Beverly ležela celé roky zalitá do betonu ve sklepě a její tělo se objevilo až při silné povodni. Ta totiž téměř rozpůlila dům, který právě procházel renovací, a síla vody rozmázla a rozlámala pomyslný hrob, ve kterém měla Beverly spočinout už navždy. Tak co, přátelé, je to celkem drsný, co? Je to příběh smyšlený anebo skutečný příběh podle knihy? Jestli jste samozřejmě četli příběhy Lizy Reaganové, máte trošku náskok. A právě teď můžete vytáčet 800-937-937 a tipnout si, jakže to vlastně bylo. Ten, kdo to zvládne a tipne správnou odpověď, tak pro něj budu mít kompletní knižní kolekci Lizy Reaganové. Celých 10 knížek, jo? 800-937-937, volíte právě teď sem ke mně do studia Hit Rádia. Držím vám palce, je to pravda, anebo lež?

0: přátelé, tak bylo to napínavé, ale telefony drnčí. 800 937 937, je to správné telefonní číslo sem ke mně do studia a já už mám na telefonu Marcelu. Marcelko, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak Marcelko, pojď nám říct, nejenom mě, ale taky všem posluchačům, kteří už jako netrpělivě čekají, jak se ti to zdálo? Četli jsem Krvavou spásu a samozřejmě otázka byla jednoduchá. Buď to byl příběh smyšlený, anebo skutečný podle knihy Lizy Reaganové. Tak co ty na to?
1: Já si myslím, že to byl příběh skutečný.
0: Naprostá pravda.
1: Děkuji.
0: Je tedy, nebo může se zdát, že to znělo tak jako vymyšleně, jo? Ale ona si ho skutečně vymyslela sama autorka, spisovatelka Liza Reaganová a tak toto popsala v knize Krvavá spása. Hlavní hrdinka detektiv Josie Quinová má v tomhle díle série nad vrahem jednu velkou výhodu, protože Beverly kdysi obě vlastně společně i s tou obětí chodili na stejnou střední školu, takže obě dvě znala. Takže víc než jasné. Tak, Marcelko, co ty a čtení po dlouhých večerech?
1: Já miluju kriminálky, jestli se teda Lizu Reaganovou ještě jako nemám, takže tak se těším. A myslím, že si to rozdělíme s maminkou, protože ta je úplně vášnivá čtenářka.
0: No tak to je paráda, hele, tak to padlo na úrodnou půdu. Celkem 10 knížek Lizy Reaganové v hodnotě 5000 korun je samozřejmě tvých, to znamená, že moc gratuluju, užij si to. A ještě mě zajímá, co máš dneska v plánu.
1: No, dneska jsem v zaměstnání do 17.00, takže v plánu už toho moc není, no. Tak jako procházka domů.
0: 17.00, počítám, člověče, Tomáš, ještě 1, 2, 3, 4, 5 hodin? Je to tak? No, tak, hele, ještě míň vlastně, už máme čtvrt na dvě, takže dobrý. Tak prosím tě, ať to dneska utíká, měj se krásně, děkuju za zavolání a zase někdy, jo? Papa.
1: Ahoj.
0: Další příležitost, jak vyhrát čtení na léto, tady bude samozřejmě zítra, dobře poslouchejte a zajímá vás jedno jediné. Je to pravda nebo fikce?
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

Skvělý to zpěvák Harry Styles. No a za chvíli samozřejmě další velké hity. Jestli s námi zůstanete následující minuty, to se vám určitě vyplatí.

teď se přiznejte. Přemýšleli jste, co byste udělali s tou rekordní výhrou? Téměř 3 miliardy. Že vám to tak jako problesklo hlavou? No tak já vám k tomu za chvíli něco řeknu.

0: vytvořit skvělý design, dostaneš do hlavy.
1: A přijďte se taky podívat na výstavu Akademie, která se koná 12. až 14. června v Jiráskových sadech v Hradci Králové. www.vizualškola.cz Vizualškola.cz.
2: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.

0: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
2: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
3: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
4: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
5: Na Černou horu dorazí lamy, velbloudi i dravci. Zvířecí expedice už tuto sobotu. Ski resort Černá hora Pec. Vyjeďte lanovkou za zážitky.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Not Love, Tom Odell. A taky Hit Radio, které s vámi tráví odpoledne. A jestli jste teď v práci a říkáte si, tyjo, tak tam výplata už by to mohlo cinknout. Víte, kdo tohle neřeší, ten člověk, který vyhrál teď v Eurojackpotu? Si myslím, že ten má úplně jiné starosti. Ano, ano, ano. Eurojackpot má nového miliardáře, to je zpráva, která samozřejmě oblétla celé Česko. Ne, že bychom mu jako záviděli, ale tak to víte, že trošku závidíme. 2 miliardy a 911 milionů korun. Wow. Já nevím, jestli si dokážete představit, jako co všechno se za tu částku dá koupit. My jsme to přepočítali. 5616 nových fábí milionů korun. Wow. Já nevím, jestli si dokážete představit, jako co všechno se za tu částku dá koupit. My jsme to přepočítali. 5616 nových fábí by si mohl ten člověk koupit. Mohl by si koupit 137 000 iPhone.

0: 24 tisíc měsíců, schválně to teď určitě všichni dáváte do kalkulačky. Jeleno 12, to je 2000 let, přátelé. Tak takováhle je ta částka, která atakuje téměř 3 miliardy korun. No, myslím si, že hezká reklama, gratulujeme, závidíme a držíme si palce, no, tak jako třeba se na nás taky někdy usměje štěstí. Kéžby.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

0: bude 3:15. A s vámi vaše Hit Radio za okamžik. Mám pro vás opět Aradeček, Wiz Khalifa a nebo taky Tommy Cash. No a dneska nezapomeňte, po 18. hodině pro vás opět připraveno Hit Radio Classic s těmi největšími hity let 80., 90. a nebo taky 0. A věřte, že dneska třeba od 6. hodiny večer uslyšíte u nás na Hit Radio třeba Depešáky, Madonu, taky Bon Jovi a nebo Midnight Oil.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Ptali jsme se vás, co za jídlo je opravdu to, co nemůžete vystát. Rýžový nákyp. To raději studený párek a teplé pivo. Tak člověče, my jsme tady fakt nenašli nic. Já jsem říkal předtím, já prostě jím všechno. Já nemám žádný jídlo, který by.
3: Máme tam ještě jednu hlasovku.
2: Zkusíme ještě odvrčit hlasovku.
4: Ahoj, tak já si myslím, že to je jednoznačně kapr. Mějte se všichni hezky. Berča.
2: Počkej, my jsme to jídlo našli.
3: Ne, počkej, já musím Michala prásknout, jo, on je moc slušnej. On už tu hlasovku tady jednou slyšel a říká, na tuhle sviní jsem zapomněl, kapr. Kapr, fakt nejím. Nebo, to mě pobavilo.
2: Opravdu kapr je jediná věc na světě, kterou fakt nepozřu, jako.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Právě.

0: zprávy každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Zapomeňte na studené podlahy. Již 20 let realizujeme podlahové vytápění kompletně. Od vybourání podlah přes rozvody až po betonáž. O vše se postará náš tým odborníků. A teď to nejdůležitější. Uzavřete objednávku do konce července a získejte slevu 14 000 korun. Nečekejte na zimu a zajistěte si lepší cenu už teď. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte nás v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
3: Cirkus Trutnov. Strhující akrobacie, koncerty a zábava pro celou rodinu. Mezinárodní festival nového cirkusu ozdobí hvězdy z Austrálie, Gravity and Adramits i další zahraniční umělci. Vystoupí Cirk Laputika Studio Performance Group a špička české scény. Od 3. do 7. června v trutnovském UFU a ve dvou šapitov jeho blízkosti. Více na cirkuff.cz.
4: Stavebniny Dech přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dech.cz.
5: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor. Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Grand Oknartyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková okna a zimní zahrady včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na grand-okna.cz.
8: Grand-okna.cz.
7: Grand Okna. Lepší pohled na svět.
9: Dobrý den.
10: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
9: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
10: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
9: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
10: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
11: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
12: Zvou vás autosalony Kopecký. 3. června u OC Tesco v Hradci Králové.
13: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
14: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
13: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: a poslední kroky Tomiho Keše. Přímo teď u nás na Hitrádiu. Za okamžik tady máme druhou hodinu, to znamená, že vám dáme samozřejmě další velké hity, které budou pokračovat. Gala anebo Liam Payne, ale teď pojďme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak trošku jste se nám postěžovali na dopravní lince na uzavírku z Úpice na Radeč na Trutnovsku, že vám teda pěkně otravuje život za volantem, jenže to budete muset vydržet až do listopadu. No, další vaše dojmy z cest a info třeba o dopravních nehodách nám volejte na 800 110 100.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
7: Senkor. Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
8: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny, nabalené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva CZ.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Žloutenka je na ústupu, nákaz ubývá, v květnu evidovali hygienici 105 nemocných, o 74 méně než v dubnu. Nárůst zaznamenal Státní zdravotní ústav pouze v Olomouckém a Zlínském kraji. Případy žloutenky jsou hlášeny napříč věkovými skupinami, nejčastěji ve věku od 35 do 50 let. Za nové oblečení utratí průměrný Čech ročně zhruba 6,5 tisíce korun a vynosí zhruba 11 kilogramů textilu. Dává přednost nízké ceně před kvalitou. Zaznělo to na panelové diskuzi ke kvalitě textilu, jeho udržitelnosti a dopadům rychlé módy na český trh. Výdaje za oděvy dlouhodobě rostou. V Česku právě probíhá jarní kolo celostátního sčítání denních motýlů. Akce motýlí půl hodinka potrvá ještě do neděle a zapojit se může každý. Doplňuje koordinátor této akce David Číp.
3: Je to ideální nejen třeba pro děti ve školách, ale je to také super zejména třeba o víkendu pro rodiče s dětmi a věnovat půl hodinku sledování motýlů. Ideální je, když si předtím nastudují trošku, jaké ty druhy denních motýlů u nás vlastně máme.
2: Další detaily najdeme na webu motýlípůlhodinka.cz a teď se podíváme k nám.
4: Hrbolatou cyklostezku nechcete. Otravuje to bruslaře i cyklisty. A to je důvod, proč příští týden bude zavřená část cyklotrasy z Hradce Králové do Vysoké nad Labem. Celkem oblíbená trasa. Důvodem jsou opravy úseků poškozených kořeny stromů. Cyklisté můžou využít trasu přes Roudničku.
5: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
4: Nedá se nic dělat. Ve východních Čechách nám teď bude přibývat oblačnosti, teploty do 25 stupňů, zítra jen do 19 a bude pršet.
6: No, pokračujeme, druhá hodina už je za námi, Kuba Urban vás zdraví z Hit Radia. Mám pro vás Michaela Schulteho a za chvíli hymnu letošního roku.

0: Takhle vám Raje Hitrádio přejeme dobré odpoledne. Za pár minut si dáme Miraj, Avičiho a nebo taky Imagine Dragons. Ale přátelé, může se stát, že ten dnešní 2. červen se jako nepoved, jo? Že už teď ve 14:15 jako víte, že to nebyl úplně nejlepší den. Ano, i takové dny jsou, je třeba se s tím jako nějakým způsobem srovnat a říct si, OK, prostě dneska už asi lepší nebudu, prostě už to jako nedám. Možná na vás může padnout nějaká taková jako nepříjemná deka, že se vám jako nedaří, jo? Šéf vás seřval, teď vám, já nevím, ujel autobus ráno, vzali jste něco, jako vzali jste si oběd do rukou, teď vám to upadlo, že jo? Hele, prostě takové dny jsou. Nicméně, myslím si, že třeba se z toho dostat. Může vám k tomu pomoci nějaká pěkná píseň, která by vás mohla nakopnout do dalšího dne, protože zítra bude lépe. A já jsem skutečně jednu takovou motivační píseň na Instagramu našel. A to je opravdu něco, co jako já už teď si z toho v podstatě beru ponaučení, protože tohle je píseň, která vám nejenom že zvedne náladu, tohle je prostě píseň, která vám zvedne v podstatě celý den, jo? Když to dneska nevyšlo, může to být zítra lepší. Tak přátelé, dobře poslouchejte.
1: Taky ti dneska něco nevyšlo, tak tohle je pro tebe.

všechno zvládneš, všechno zvládneš. Přátelé, kdybyste tohle hymnu si chtěli uložit do svých mobilních telefonů, není problém, napište na 777-937-777, já vám pošlu odkaz na zpěvačku a potom už si to můžete pouštět od rána až do večera.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Hit Radio Černá Hora.

0: všechny, kteří jsou radioaktivní. Tady u nás na Hit Radio. Imagine Dragons, Radioactive. No a protože my máme pro vás playlist plný skvělých hitů, a to od rána až do večera, včetně víkendu, tak jsou to hity, které vám nejenom zlepší náladu, ale hlavně, které vám mohou přinést i parádní výhru. A směřuju to na tenhle víkend, protože když na našem webu napíšete, jaký hit vám zaručeně zlepší den, tak k němu můžete připojit i malý krátký vzkaz a pak už jenom velmi pozorně poslouchat naše Hit Radio. Protože když váš vybraný song, vaši píseň uslyšíte u nás o víkendu s Leonou, no tak se musíte stihnout dovolat do 10 minut zpátky na 800 937 937 a můžete vyhrát parádní chytré hodinky od Garminu, jo? Hrát budeme právě už o tomhle víkendu, sobota, neděle 6. 7. června, potom si to ještě zopakujeme 13. a 14. června. No a ve hře jsou tyhle skvělý hodinky, které mají třeba GPS-ku, umí volat anebo i posílat zprávy, takže jednoduše běžte na náš web, pošlete nám svůj hit, který vám zlepší náladu a odměna o víkendu vás se rozhodně nemine.
1: Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Užijte si den plný zážitků na Olfin Car Driving Day. Čekají vás testovací jízdy s více než 40 vozy různých značek. Vyzkoušejte různé druhy pohonů na jednom místě a zabavte celou rodinu bohatým doprovodným programem. Přijďte v neděli 7. června na hřiště BICZ Park Golf Hradec Králové. Více na olfincar.cz.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Sì, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
7: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhůra u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i tříletá ségra. Budeme si hrát v lese. Bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
8: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
9: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
8: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
9: Družstevní byty Chlumec.cz.
8: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
3: Olfin Car rozšiřuje týmy v Hradci Králové a Trutnově. Do našich autorizovaných servisů hledáme zkušeného autoelektrikáře, který si poradí s elektronikou moderních vozů a autoklempíře se zaměřením na opravy karoserií. Pro uchazeče z praxí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun. Více na olfincar.cz/kariéra.
10: Hradecký aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do auparku. Program naleznete na aupark.cz.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.
13: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
14: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
12: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
5: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
12: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
5: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
15: Na Černou horu dorazí lamy, velbloudi i dravci. Zvířecí expedice už tuto sobotu. Ski resort Černá hora Pec. Vyjeďte lanovkou za zážitky.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: možná už odpočíváte to taky, ale možná už odpočítáváte hodiny nebo minuty do konce pracovní doby. S vámi je Hit Radio i nadále. Dáme si Luci a Amerika, dáme si taky Miley Cyrus hudebně už za chvíli. No ale tím, že už se blíží třetí odpolední, tak samozřejmě se pomalu, ale jistě blíží taky odpolední show. A na co se máte těšit?
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Čech.
2: Martina a Ondra už zase spolu od 12 hodin.
3: Ty byla jak Pavla Tomicová.
4: To mě konkrétně nejvíc.
3: A nejvíc bude taky, když nás dneska budete ladit od 15 hodin. Těší se na vás Ondra Novotný a Martina Adamů na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Dej si tu nejlepší náladu na východě Čech.

0: Top of the World a skvělá Miley Cyrus ve 14:15. No jo, my jsme Hit Radio. Já vám přeju krásné odpoledne, které určitě využijte k tomu, abyste poslouchali a byli s námi i nadále. Za chvíli 15:00, což znamená začátek odpolední show. Já vám ještě pustím Call Me Maybe. No a přeju vám, ať se máte skvěle a zvládnete dneska ten úterní den. Kuba Urban se s vámi bude těšit zase někdy příště.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyle Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
6: www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

0: přijďte se taky podívat na výstavu Akademie, která se koná 12. až 14. června v Jiráskových sadech v Hradci Králové. www.vizualškola.cz Vizualškola.cz.
1: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhoura.
2: Cirk UF Trutnov. Strhující akrobacie, koncerty a zábava pro celou rodinu. Mezinárodní festival nového cirkusu ozdobí hvězdy z Austrálie, Gravity and Adramits i další zahraniční umělci. Vystoupí Cirk Laputika Studio Performance Group a špička české scény. Od 3. do 7. června v trutnovském UFu a ve dvou Šapitově v jeho blízkosti. Více na cirkuff.cz.
3: Ahoj, lásko, dneska máme rande. Nezapomněl jsi?
4: Říkal jsem si, že zajdeme do Futura. Dáme si sushi, mrkneme do obchodu a na závěr kino.
3: To bude slast.
5: Přesně tak jsem to plánoval.
6: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
7: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
8: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Pozor na trase mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. U Blešné bouračka osobního auta do sloupu. Projíždí se jedním jízdním pruhem. Porouchaný nákladák, ten stojí na D35 mezi 154. a 153. kilometrem směrem k D11. Tak buďte opatrní i v tomhle místě. No a bouračka osobního auta se došetřuje i v Trutnově v ulici Československé armády. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Autosalon Dědek přiváží nové značky Omoda, JQ, Leap Motor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Zvou vás autosalony Kopecký 3. června u OC Tesco v Hradci Králové.
6: On air,
7: online
6: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
8: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Teploty v tomto týdnu při sluníčku vyskočí nad 25 stupňů a další východočeská koupaliště zahájí sezónu. O víkendu se odbyla premiéru Hradecká Flošna. V pátek ji čeká koupaliště v Jičíně a na příští týden se chystá Náchod a třeba taky Teplice nad Metují. Nový podchod na Hradecké Miletě se krátce po otevření ocitl pod vodou. Podle magistrátu ale nešlo o závadu konstrukce ani odvodnění. Problém způsobilo provizorní napojení čerpací technologie. Město uvádí, že po zjištění situace byla okamžitě přijata nápravná opatření. Češi letos pořizují ve velkém motorky. Na silnice vyrazil rekordní počet nových strojů. Jen za duben jich bylo registrováno více než 4300. Spolu s tím ale rostou i počty nehod, taky vážných zranění a přibývá taky obětí mezi motorkáři. Na Černé Hoře jdeme ke sportu. Už jen vyladit jetlag. Čeští fotbalisté po příletu do New Yorku zahájili aklimatizaci. Na mistrovství světa ve Spojených státech ve čtvrtek je v New Jersey čeká generálka proti Guatemala. Po zápase se národní tým přesune do Dallasu, kde bude mít během šampionátu základnu. Na mistrovství světa se Češi představí poprvé po 20 letech.
9: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
8: Tak to je velká pohoda při úterku na východě Čech, teploty nad 20 stupni ve stínu, ale zítra si pohoršíme a bude pršet. Vytáhneme deštníky, na většině území přehánky nebo déšť a teploty 15 až 19 stupňů Celsia.
6: Hit Radio Černá Hora.
0: Ahoj, čau, je úterý 2. června odpoledne s vámi Féteru Černé Hory, Ondra Novotný a Martina Adamů.
10: Parádní odpoledne.
0: Martina se před chvilkou stěžovala na to, jaký je strašný dusno, tak možná to máte stejný se svýma kolegama dneska v práci.
10: No ale bacha, my máme pro vás takový tip, kam jít na koupaliště, ale nevykoupat se.

0: tak najtrádi večerná hora, jsem to počeštila, viď? Martin. No.
1: Zdravíme Martina. Možná je zrovna ze Dvora Králové nad Labem a zrovna

0: No, to je takový, k čemu bychom to přirovnali? To je taková situace, jako já jsem říkala, když jdete na koncert prostě nějaký skvělý taneční kapely a je to na sezení.
1: Nebo jdeš jakoby bruslit na zimní brusle v zimě a oni tam už položili ten inline povrch. Jež taky nahraná.
0: To teda.
1: No, hele, doufám, že nám to Berboře odpustěj, ale museli jsme to zmínit.
0: Protože my se o to přijdeme.
1: My přijdeme. Tu permanentku koupíme.
2: Druhý je smutný, šeptá modli se, lehni na kolena naposled něco si přeji.

0: DJO, Hit Radio Černá Hora s vámi a jdeme na cesty.
1: Jsme Hit Radio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, pozor na aktuálku v Hronově, v Kudrnáčové ulici je střed osobního auta s motorkou, na místě už jsou záchranáři a projíždí se jedním jízdním pruhem, asi 5 minut stará událost, tak buďte hodně ostražití. No a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybíjce. To nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu, jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
1: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
1: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anaka, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
1: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
5: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší, všude Tyton.
9: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
10: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velký obchod a malý obchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
11: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto a nově i Direct Auto Pardubice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin

0: necháme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Na Černou horu dorazí lamy, velbloudi i dravci. Zvířecí expedice už tuto sobotu. Ski resort Černá hora Pec. Vyjeďte lanovkou za zážitky.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Ladíte Hit Radio Černá Hora, krásné úterní odpoledne, Martina a Ondra.
1: Ještě maličký návrat k ukončenému mistrovství světa v hokeji, které vyhrálo Finsko. Já jsem našel normálně z nějaký místní finský televize komentátora a teď vám pustím autentický pohled na to, jak se to slavilo, jo.
2: Jerta Korkele pase con Laukomarin Justo.
1: Rozumíte, jo? Takový je Finkos Robertos Zárubos.
0: Ale dost dobrý, ale vůbec nevíme, co říká, a je to jedno. Úplně cítíš tu emoci tam, co?
1: Jo,
0: to je skvělý. Ale já umím jediný slovo finsky, a to je jetele.
1: Jetele?
0: Já jsem to tam možná slyšela.
1: Rozumím, jetele. To znamená, chceš jetele mi říct, ať jdu do jetele.
0: Ne, je to zmrzlina.
1: No tak na zmrzlinu na tu bych šel, anebo na další muziku. Čamba.

0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora 15.36. Zajímalo by nás, jestli z východních Čech dosáhnou naše frekvence klidně až někam na hraniční přechod s Rakouskem pod Českýma Budějovicema, konkrétně na E55.
1: Já jsem se lekla, že se zeptáš, jestli tady někdo z východních Čech zrovna dneska taky slaví. Pokračuj.
0: Je totiž světový den prostitutek. K nás napadla ta E55.
1: No, tak to známe všichni, ne? Už když jsme byli malí.
0: Počkej, já teda ne, popravdě.
1: Už jsme byli malí a jezdili jsme s rodičima, jestli máme podobně jako mě zhruba nějakých plus minus 40. Tak jestli jste jezdili s rodičima, tak určitě to bylo vždycky ta cesta na ty hranice. Hmm. Prostě. A koukali jste z okýnka a oni tam prostě fakt všude stáli.
0: Ale oni vždycky stojí na takových zvláštních místech, že jo, mezi sadama třeba, když jedeš.
1: No.
0: Myslíš, že mají holky opalovák teďka takhle jako?
1: V kabelce.
0: No mají tam cokoliv.
1: Mají tam všechno.
0: Zajímalo by mě taky, jestli třeba už není jako čas svačiny, že jo, pro ně teďka.
1: Kolik máme? Půl čtvrtá, viď? Ne, teďka začíná ta druhá, ta večerní směna, teď
0: Vlašák
1: se střídají.
0: Vlašák s rohlíkem tam.
2: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
3: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo
2: Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
3: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 000.

0: na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
1: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
2: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
1: a poctivé pivo z místních pivovarů.
2: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
1: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: přijďte se taky podívat na výstavu Akademie, která se koná 12. až 14. června v Jiráskových sadech v Hradci Králové. www.vizualškola.cz www.vizualškola.cz.
1: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
5: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
6: Ptali jsme se vás, co za jídlo je opravdu to, co nemůžete vystát. Rýžový nákyp. To raději studený párek a teplé pivo. Tak člověče, my jsme tady fakt nenašli nic. Já jsem říkal předtím, já prostě jim všechno. Já nemám žádný jídlo, který by.
7: Máme tam ještě jednu hlasovku.
6: Zkusíme ještě odvrčit hlasovku.
8: Ahoj, tak já si myslím, že to je jednoznačně kapr. Mějte se všichni hezky. Berča.
6: Počkej, my jsme to jídlo našli.
7: Počkej, já musím Michala prásknout, jo, on je moc slušnej. On už tu mazovku tady jednou slyšel a říká, na tuhle sviní jsem zapomněl, kapr. Kapr, fakt nejím. Nebo, to mě pobavilo.
6: Opravdu kapr je jediná věc na světě, kterou fakt nepozřu, jako.
5: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio Černá Hora.
9: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Hitrádiu Černá Hora. Pozor, v Živanicích, tedy na Pardubicku, bouračka dvou osobních vozidel. Zdržení je aktuálně z obou směrů. Hronov na Náchodku v Kudrnáčové ulici hlásí střed osobního auta s motorkou. Na místě je policie a stále se projíždí jedním jízdním pruhem. No a nehoda auta do sloupu je na trase mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí u Blešna. I tady se stále vyšetřuje. No není to málo, tak buďte ostražití na svých cestách, ať už míříte v rámci úterního odpoledne kamkoliv, a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Rádia CZ. Hit Rádio Černá Hora.
9: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Letohrad se s tím teda nemaže. Na náměstí nechal vysypat stovky kilo odpadu z černých popelnic, aby odborníci zjistili, co lidé skutečně vyhazují a jak poctivě třídí. Výsledky analýzy mají ukázat, kolik plastů, bioodpadu a nebo skla zbytečně končí ve směsném odpadu. Hrbolatou cyklostezku nechcete. I to je důvod, proč příští týden bude zavřená část trasy z Hradce Králové do Vysoké nad Labem. Celkem oblíbená trasa, no co se dá dělat? Důvodem jsou opravy úseků poškozených kořeny stromů. Cyklisté můžou využít objížďku přes Roudničku. Krkonoše i Orlické hory hlásí silný zájem o letní ubytování, a to hlavně na týdenní pobyty. Obsazenost roste už od začátku tohoto měsíce a hotely i chaty evidují rezervace často s velkým předstihem. Lidé rádi kombinují turistiku, cyklistiku a wellness. Začíná basket balové finále Maxa NBL. Nymburk hostí Pardubice a zajímavé je, že to je pro tým z Nymburka naposledy. Do nového ročníku nepodal přihlášku. Pardubice budou jeho posledním soupeřem v tuzemské nejvyšší soutěži. Zatím to není potvrzené, ale dá se předpokládat, že dojde na spojení se Slaví Praha.
10: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
9: Po slunečném úterý přijde deštivá středa, zítra čekáme oblačno, na většině území déšť a nebo přehánky, ojediněle i bouřky, a taky nebude takový hic. Teploty 15 až 19 stupňů Celsia.
7: Hit Radio Černá.
0: My to odstartujeme letní muzikou tu další hodinu.
11: Party u bazénu, takhle to vypadá. Lučenzo a

0: Tohle byla Poetika. Hezké odpoledne. Přeje odpolední show na Hitrádiu Černá Hora. Italové by rádi vraceli mýtné všem lidem, co se zaseknou na jejich dálnicích. Tak jako sloven sociálních sítí, toto se líbí uživatelům dálnice D1.
1: Takže všichni srdíčko.
0: Ano. No to je úžasný nápad.
1: No není to špatný. Já si myslím, že by to šlo i na mnoha místech v České republice aplikovat. Nejenom na dálnicích, že jo? Prostě stojíš v koloně, vrať peníze. Trutnov, Náchod.
0: Pardubice.
1: Hradec.
0: Takhle vlastně, jakoby celá republika, občas všude jsou kolony. Já myslím, že ti, kteří by to vypláceli, by se nezastavili.
1: No, to by se nezastavili, my ostatní bychom se zastavili v té koloně.
0: Bys měla ten formulář, jenom prostě bys to vytáhla, ne, v té koloně, a už to jede. Počítala bys to na těch stopkách a hele, dobrých 36 korun v přepočtu.
1: Pak bychom na schvál jezdili stát do těch kolon. Hele, potřebujeme dneska prostě si dát tady na pivo, tak pojďme do kolony.
0: Jakože bys na té navigaci klikla, jak tam máš vyhnout se kolonám, tak bys tam měla kolonku rozhodně se nevyhýbat kolonám.
1: Přímo do kolon.
0: Tak doufám, že nehrajeme teďka do žádný kolony. Kdyby něco, ozvěte se, 800 110.

0: Přesně čtvrt na pět v úterý odpoledne ladíte Hit Radio Černá Hora a jdeme na východočeské silnice.
1: Jsme Hit Radio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor teďka u Pardubic v Živanicích. Je tady nehoda dvou osobních aut. Zdržíte se z obou směrů. Děkujeme za tyhle ty aktuální zprávy a vaše dopravní info volejte i nadále na 800 1100.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Nečekejte, až se zima zeptá na stav vašeho kotle. V Sefiru se staráme o vaše teplo už 20 let. Zajistíme vše od výběru úsporného modelu až po montáž a revizi. Využijte letní akci. Při objednávce do konce července u nás ušetříte za nový kotel až 16 000 korun. Nečekejte na zimu a uspořte teď. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. Navštivte naši prodejnu v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
4: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
5: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
4: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
5: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
4: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.

0: www.tankovanie.cz. Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
2: Olfin Car rozšiřuje týmy v Hradci Králové a Trutnově. Do našich autorizovaných servisů hledáme zkušeného autoelektrikáře, který si poradí s elektronikou moderních vozů, a autoklempíře se zaměřením na opravy karoserií. Pro uchazeče z praxí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun. Více na olfincar.cz/kariéra.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Na Černou horu dorazí lamy, velbloudi i dravci. Zvířecí expedice už tuto sobotu. Ski resort Černá hora Pec. Vyjeďte lanovkou za zážitky.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: no nic. Shakira na Hitrádiu Černá Hora.
1: To zpívá každej.
0: Podle mě je nejhorší, když moderátor v rádiu začne zpívat.

0: opravdu startuje. Už tam stojí šapito, jedno před ufem, jedno za ufem. Kdo jste místní, tak znáte. Kdo...
1: Před ufem, za ufem.
0: Tam si na tě počíháme. No, počíhají se na vás akrobaté, počíhají se na vás opravdu umělci, kteří zase se sjedou a do neděle vám budou představovat ty nejlepší čísla. A my jsme se zeptali principála, ředitele UFA Libora Kasíka, na co se teda ještě těšit?
2: Určitě bych všechny chtěl pozvat na Shake, Shake, Shake, což je show od Paki Pai, což jsou vlastně taková jako španělská dvojka, jako skvělých lidí. Já jsem je vzal po 14 letech znovu s tím samým představením k nám, protože už tenkrát u nás jednou byli. To je poprvé, co se k nám něco vrací z těch hranečních, protože oni jsou opravdu kouzelní.
1: Shake, Shake, Shake, to by mohla být další písnička od Shakiry.
0: Hele, mě spíš zaujalo, že si je vzal po 14 letech a vem si, že prostě, jaká je životnost těchto akrobatů?
1: No, minimálně 14 let tedy.
0: Takže ve čtvrtek je uvidíte, prosím vás, sedm večer, jak žijou, jaký mají kostě, jak jsou ohebný ještě.
1: Rhythm is a dancer, zkrátka, bude to skvělý, no. Tak jsme zvědavi na to, jak to jde třeba i australské špičce, až z druhé strany naší země koule sem přiletí, jo.
0: No, to už jsou tam, to. Už jsou tam.
1: Už jsou tam.
0: Už jsou tam a zkouší samozřejmě trutnostní pivo a český jídlo.
1: Je.
0: Je. A je to dobrý.

0: tohle byl Krištof na Hit Radio Černá Hora.
1: Možná jste ještě plný dojmu z letošního mistrovství světa v hokeji, ještě slavíte to skvělý pátý místo Čechů, tak vás nechceme otravovat moc hokejem, ale dneska se rozlosovala další sezona české hokejové extraligy a stane se přesně to, co minulý rok, tedy v prvním kole východočeské derby a opět po roce bude hrát doma pardubické Dynamo proti Hradci.
0: No, co k tomu říct?
1: No, co k tomu říct? Možná jenom to, že v loni vyhráli Pardubice nad Hradcem 7-1. Což co byl pro Pardubice jako skvělý start.
0: Co k tomuhle říct? Hradečáci, co k tomuhle říct?
1: Navíc jako Pardubice opět zbrojí. Na obhajobu titulu fakt velkýma jménama. I Hradec se snaží na tom přestupovém trhu. Tak jsme zvědaví, no. Konkrétně, kdybychom měli říct, kdy se to bude hrát, tak to je samozřejmě 16.9. To znamená, hele, ještě trošku vody v Labi a v Orlici uteče do té doby.
0: Určitě, párkrát se vykoupeme, párkrát si dáme zmrzku. Budete do školy.
1: Strašně, kdybychom měli říct, kdy se to bude hrát, tak to je samozřejmě 16.9. To znamená, hele, ještě trošku vody v Labi a v Orlici uteče do té doby.
0: Určitě, párkrát se vykoupeme, párkrát si dáme zmrzku. Budete do školy.
1: Děti. Nestraš. No tak jo, těšíme se, až se zase rozhodneme.

0: Poslouchejte Hitradio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz
4: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
8: Zvou vás autosalony Kopecký 3. června u OC Tesco v Hradci Králové.
9: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
10: Vyjeďte si lanovkou nahoru, nahoru. Nebo vyzkoušejte naše nové rodinné traily. Projeďte si nenáročné trasy na koloběžce, nebo si prostě jen užijte výhledy.

0: dopoledne, starý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
2: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 tisíc korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 tisíc korun. Unicredit Bank.
4: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
5: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
4: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Hit Radio Černá Hora.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Jedeme si společně na úterní vlně Hit Rádia Černá Hora, jsme krátce před 17. hodinou a teď jdeme na cesty. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, pozor, v Lanškrouně, tedy na Orlickou Ústecku, v nádražní ulici je bouračka dvou osobních vozidel, projíždíte s opatrností jedním jízdním pruhem a Liberecko hlásí nehodu v Pěnčíně, kde se srazily dvě osobní auta, tak pozor i v tomhle místě. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Autosalon Dědek přiváží nové značky Omoda, JQ, Leap Motor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
2: Tady se vám blíží splátečka a další.
3: Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Olfin Car, Hradec Králové a Trutnov, www.olfincar.cz.
8: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny, nabalené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Černá Hora.
11: Hezké odpoledne, v 17 hodin jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Celníci nově učí služební psy rozpoznávat pach kratomu. Do léta chtějí mít takto vycvičených 8 zvířat, která budou nasazovat při kontrolách v prodejnách i dopravních prostředcích. 20 protidrogových psů už v tuto chvíli umí vyčenichat například marihuanu, kokain, heroin či extázy. Přičemž nový pach se naučí rozpoznat zhruba za týden. Polská vláda dnes přijala návrh zákona, který zakazuje používání chytrých telefonů žákům základních škol. Informuje o tom server Gazeta. Zákaz by se vztahoval na vyučování i přestávky. Nadměrné používání telefonů a závislost na nich se týká celé populace. Řekl to premiér Donald Tusk. Rabošů na polích v Česku v květnu výrazně ubylo. Průměrný počet používaných východů z nor na hektar klesl v porovnání s dubnem téměř na polovinu. Nejvíce riziko klesalo ve Středočeském, Olomouckém, Ústeckém a Zlínském kraji. Populace hrabošů rostla pouze v Jihočeském a ve víceletých kulturách. No a tenistka Mira Andrejevová postoupila podruhé do semifinále Roland Garros. 19-letá Ruska porazila Rumunku Soranu Čirsteu. Ta po sezóně ukončí kariéru. Vyprovodila pod uzavřenou střechou z dvorce Filipa Šatriéra za pouhých 56 minut s výsledkem 6-0, 6-3.
12: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
13: A tak se nám zítra ochladí a bude pršet. Je to tak, už to tak opravdu vypadá. Zítra v maximech jenom 18 stupňů, na horách kolem 10-12 a k tomu zatažená obloha a na většině území déšť nebo přeháníky.
0: To zní hodně nepříjemně.
13: Tak.
9: Hit Rádio Černá Hora.
13: Tak co ti k tomu mám dodat?
0: No, že to nepříjemný bude. Že to nepříjemný bude. Za chviličku, ale s příjemním je náladu, hlavně všem chlapům, počkejte.

0: Tak tohle duo nás moc baví. Eva Farná a Miraj na Hitrádiu Černá Hora.
1: Za 3 týdny v neděli je den všech otců, našich tatínků, které máme tak rádi a které byste i vy velice rádi potěšili, a díky Hitrádiu Černá Hora to exkluzivně letos můžete jednou super věcí, kterou zatím nechceme prozradit, ale budete si o ní moc zahrát už brzy v našem éteru, a o co půjde konkrétně, to vám prozradíme už dneska za hodinu a půl na sociálních sítích Hitrádia Černá Hora. Říkáme, a teď omluvte, že to je dárek, ze kterého se posadíte na prdel. Proč?
0: A to jsme docela napověděli.
1: Jo, my víme, takže víme, že jsme napověděli, a pro vás je to jenom maličká ochutnávka toho, o co si budete moct ke dní otců všichni zahrát. Nejenom vy, chlapi, ale samozřejmě i vy, ženy, dcery a podobně, které budete chtít třeba své otce obdarovat.
0: A já věřím, že pak vám to třeba můžou i půjčovat, takovouhle věc.
1: Pozor, ta věc má tolik funkcí, že až ti to mimo éter řeknu, budeš si na to chtít sedat jen tak.
0: Aha, dobře.
1: Dneska v 6:30.

0: přesně ve čtvrt na šest. Rosa Bruno Mars, EPT.
1: Jsme Hit Radio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty.
0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, ten si dáme právě teď. V Lančkrouně je nehoda v Nádražní ulici. Pozor na dvě osobní auta, které tady skončily v sobě. Projíždíte s opatrností jedním pruhem. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
5: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla s expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
12: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Grand Okna Rtyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková okna a zimní zahrady včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na grand-okna.cz.
13: Grand-okna.cz.
12: Grand Okna. Lepší pohled na svět.
14: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
15: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
17: Senkor.
18: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
13: Ptali jsme se vás, co za jídlo je opravdu to, co nemůžete vystát.
17: Rýžový nákyp.
13: To raději studený párek a teplé pivo. Tak člověče, my jsme tady fakt nenašli nic, jak jsem říkal předtím, já prostě jim všechno. Já nemám žádný jídlo, který by.
19: Máme tam ještě jednu hlasovku.
13: Zkusíme ještě odvrčit hlasovku.
20: Ahoj, tak já si myslím, že to je jednoznačně kapr. Mějte se všichni hezky, Berča.
13: Počkej, my jsme to jídlo našli.
19: Počkej, já musím Michala prásknout, jo, on je moc slušnej. On už tu hlasovku tady jednou slyšel a říká, na tuhle svině jsem zapomněl, kapr. Kapr, fakt nejím. Nebo, to mě pobavilo.
13: Opravdu kapr je jediná věc na světě, kterou fakt nepozřu, jako.
21: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: posledního tónu Lady Gaga. Tady je Hit Radio Černá Hora. Za 3 minuty, už 17:30, to letí neskutečně.
1: No a pozor, máme 2. června a to je den, kdy máme milovat svého zubaře.
0: Milovat se svým zubařem? Cože? Co jsi říkala? Co jsi říkala?
1: Já to řeknu správně. Je den...
0: Takhle, já chodím na preventivní prohlídky, nevím, proč tam chodíš ty teda.
1: Ne, to si nerozumíme. Máte jako prostě, je to den, kdy slavíme a máme rádi své zubaře.
0: No, tak už jsme asi na začátku. Tak. Takže máme dneska jsme milovat první, své zubaře.
1: Jsme u prvního rande teprve, jo?
0: Jsme u prvního. Takže před první pusou ještě.
1: Tak, ano, no, jenom otevřeš tu pusu.
0: A mám pocit, že to zatočilo někam jinam, než jsem chtěla. Já svého zubaře miluju, teda bych chtěl říct.
1: A za co?
0: Za to, že je ke mně hodnej.
1: Jo, že ti to nebolí.
0: Že mě to nebolí.
1: Ale je to drahý.
0: Je to drahý. To je ten vtip, ne? Jak říká zubař svému pacientovi, připravte se, teď to bude bolet. A on, ano. A on, 15 tisíc.
1: Jo.
0: No nic, já teda nemůžu slyšet ani vrtačku od zubaře, na to, ještě jako slovo zubař. Já mám prostě úplně, hele, podívej, husí kůži.
1: Ježišmarja.
0: No jo, tak nezapomeňte se pomilovat dneska se svým zubařem.

0: Jasně, jeden kamarád za námi na Hitrádiu Černá Hora, s vámi ještě chvilku Ondra a Martina.
1: No a my se, kamarádi, budeme loučit, ale loučíme se dneska s informací, že pardubický basketbalový tým přepsal svoji historii, protože po více než 40 letech postoupil do finále nejvyšší basketbalové soutěže a právě ta finálová série proti Nymburku začíná dneska večer. Dva první zápasy hostí na své palubovce Nymburk a pak se to všechno stěhuje i do Pardubic na Dašickou, kde se bude hrát 7. a 8. června, tedy v neděli a v pondělí. Je to velká věc pro pardubický sport, který vlastně tak trošku vládne východním Čechám v letošní sezóně.
0: Já bych řekla, že to jsou východní Čechy. Pro ně to je velká věc, že se basketáci dostali tak daleko. To je super.
1: No a kdo ví, třeba to ještě nekončí tahle ta krasojízda a nakonec dojde k velkému překvapení, že ten pohár bude v Pardubicích. My bychom si to hodně přáli.
0: Tohle to by byla ale taková jako dvojitá výhra letošní.
1: To by byla.
0: To by bylo už hodně.
1: To by se v Pardubicích asi dlouho nespalo.
0: No, to teda.
1: My se loučíme, mějte se a do celý posíláme ještě další muziku.
0: Čau, krásné úterý.
2: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
3: Tak hurá na Vysočinu.
2: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
3: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
2: Skály a vyhlídky, co berou dech.
3: Rybníky, jezera i koupaliště.
2: Aktivní zábava i adrenalin.
3: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
2: Vysočina má co nabídnout.
3: Stačí si jen vybrat.
2: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
6: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
5: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
6: Družstevní byty Chlumec.cz.
5: Výstavba zahájena.
6: Zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
5: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
6: Družstevní byty Chlumec.cz.
5: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.

0: Fortuna. Dostanete do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
1: Cirkus Trutnov. Strhující akrobacie, koncerty a zábava pro celou rodinu. Mezinárodní festival nového cirkusu ozdobí hvězdy z Austrálie, Gravity and Adramits i další zahraniční umělci. Vystoupí Cirk Laputica Studio Performance Group a špička české scény. Od 3. do 7. června v Trutnovském UFU a ve dvou šapitou v jeho blízkosti. Více na cirkuf.cz.
2: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
3: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Krant Oknartyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková okna a zimní zahrady včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na krant-okna.cz.
4: Krant-okna.cz.
3: Krant Okna. Lepší pohled na svět.
5: Ploty Hradec Králové.
6: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
5: Ploty Hradec Králové.
6: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckralove.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
5: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
7: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
8: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázni-poděbrady.cz.
9: Hit Radio Černá Hora.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Před 18. hodinou ještě chviličku pozor, došetřuje se v Lanškrouně, kde se odpoledne srazily dvě osobní auta v Nádražní ulici. Za chviličku ale všechno zase hladce průjezdné. Tak buďte pozorní na svých cestách a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezónka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka korunami stromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezónku kupujte online na skiresort.cz.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny, nabalené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva CZ.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Ministerstvo zahraničí před letní sezonou upravuje cestovatelský systém Drost, doplňuje nové funkce. Systém by mohl po plánovaných změnách usnadnit českým turistům v zahraničí přístup k lékům na předpis. U pražského letiště Točná spadlo do pole soukromé letadlo. Na místě zasahuje policie, hasiči i záchranáři. Na palubě byly dvě osoby, které pád stroje nepřežily. Nehodou se budou zabývat kriminalisté. Ve specializovaném armádním centru biologické ochrany v Těchoníně je v izolaci český voják. Vrátil se z mise v Kongu, kde mohl přijít do kontaktu s ebolou. Příznaky ale nemá. Do Česka dorazil dva dny po americkém lékaři, který je v izolaci na pražské Bulovce. V Česku přibývá zaměstnanců z Filipín. Po prvním čtvrtletích úřad práce eviduje 15 tisíc. Za poslední dva roky se počet více než zdvojnásobil, meziročně se zvedl o 42%. Česká republika bude v nadcházející sezóně pořádat mistrovství světa hokejistek do 18 let. Turnaj se uskuteční od 8. do 16. ledna příštího roku v Ostravě Porubě.
9: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro bazén. www.proxim.cz.
8: Ráno většinou oblačno, postupně deště nebo přehánky na východě Moravy a ve Slezsku bude zpočátku malá oblačnost, deštivo až později odpoledne. Ranní teploty 16 až 11 stupňů, odpolední maxima pouze do 19. No a v průběhu dne většinou zataženo s deštěm nebo přehánkami a ojediněle pozor na bouřky.
10: Je to 18. hodina, co se děje, už víte a taky už určitě víte, že startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, ty nejlepší hity minulosti. S vámi

okay to be a boy. But for a boy to look like a girl is degrading.

0: Karma Jarna, postaralo se o ní Bon Jovi. Always je záležitost, kterou jsme připomněli právě teď. Naposledy v roce 2013 jsme si tuhle písničku v Čechách mohli poslechnout naživo. Ale teď jsme vám ji připomněli na Hit Rádiu v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hrajeme to nejlepší z minulosti. Midnight Oil v roce 1987 do světa vypustili desku Diesel and Dust. Na ní se objevila hitovka Beds Are Burning, fantastická skladba, jinak taky hodně politicky orientovaná a každopádně píseň, která bourala hitparády po celém světě a dodnes zní naprosto skvěle. Taky takové budou ty příští minuty na Hit Radio.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s
6: tisku levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Ty jo, pěkný pařák, to zas bude na trutnovském koupálku fronta.
9: Proč v ní čekáš? Já mám kartu občana a permici na 11 vstupů. Jenom si s ní pípnu a jdu.
8: Kartu občana?
9: Jasně. Požádej si o ní na krajina.cz. Levnější s ní budeš mít nejen koupálko v Trutnově, ale i lanovku na Sněžku a další aktivity.
8: krajina.cz.
10: Já už mám hlad!
11: Tak se pojedeme pořádně nacpat do Futura. Kdo má na co chuť?
12: Skvělý nápad, aspoň nemusím vařit. A ještě si v klidu nakoupím.
13: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
14: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezónka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka koruna mistromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezónku kupujte online na skiresort.cz.
15: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
16: Koberce Brázda.
17: Koberce Brázda.
16: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
18: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
19: Tak dobře poslouchejte.
18: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
19: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
18: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
19: Budete viset 101 metrů nad zemí.
18: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
20: Maminko!
19: Prostě pořádnej adrenalin.
18: Tenhle zážitek najdete pouze na
19: Firma na zážitky CZ.
21: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
22: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
17: Hitrádio. Zlepši si náladu.

Spotlight se jmenuje záležitost, kterou posloucháte právě teď, nesnad, že by souvisela s filmovou tvorbou. Pouze si Jay-Z a Beyoncé vypůjčili ty dvě postavy, které určitě všichni dobře známe. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z minulosti, 80, 90, hity milénia. To všechno pro vás máme až do 21. večerní. Za chvilku Undercover, Baker Street, velká klasika. Teď Taylor Dane, Tell It To My Heart. Tak si i tuhle chvilku nostalgie náležitě užijte. Přejeme hezké úterý.

0: který má úterý. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Partička Undercover stojí za písní Baker Street. Taky na to jsme teď vzpomínali. To nejlepší z 80. 90. a milénia hrajeme až do 21. večerní, tak jako každý všední den, kdy vám nabízíme to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu. Je tam taky švédská partička 18s, ta se proslavila zejména tím, že kavrovala všemožné písně skupiny ABBA. Každopádně i na solové dráze něco málo představili. Mezi těmi písněmi je třeba píseň Half Around the World. Tahle záležitost oběhla celý svět, stala se globálním hitem a asi není čemu se divit, protože za ní stojí stejní producenti, kteří pracovali na hitech třeba pro Backstreet Boys, NSYNC, ale taky Britney Spears. Tohle je partička Right Said Fred, You're My Mate, další single, který pro vás máme nachystaný do těch dalších minut. No a do třetice slíbím třeba ještě Erasure Sometimes, takže o vaše sluchovody bude rozhodně postaráno. Užívejte úterní večer.
1: Tak co na to říkáš, Baru?
2: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
1: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
7: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
8: Koberce Brázda.
9: Koberce Brázda.
8: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
10: Vyjeďte si lanovkou nahoru, nahoru, nebo vyzkoušejte naše nové rodinné traily. Projeďte si nenáročné trasy na koloběžce, nebo si prostě jen užijte výhledy a kouzlo našeho kraje. Léto v Deštném, léto na horách.
11: Jo, pěkný pařák. To zas bude na Trutnovském koupálku fronta.
12: Proč v ní čekáš? Já mám kartu občana a permici na 11 vstupů. Jenom si s ní pípnu a jdu.
11: Kartu občana?
12: Jasně. Požádej si o ní na krajina.podsněžkou.cz. Levnější s ní budeš mít nejen koupálko v Trutnově, ale i lanovku na Sněžku a další aktivity.
11: krajina.podsněžkou.cz.
13: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309

0: koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
1: Hradecký aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do auparku. Program naleznete na aupark.cz.
2: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.
7: Hit Rádio. I'll tell you what I think.

0: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
1: Senkor.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete si.
4: Náplně hned.
5: Go, go, go, gorila.
6: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Slunce stále svítí, máme minutu po sedmé, posloucháte Hit Radio a i tak přejem hezký večer.
10: Ahoj.
9: Kdo pak to na vás mluví? Je tady Dominik, taky Andrejka a Vincent, ahoj.
11: Ahoj.
9: Není to super, jak jsou, nádherně slazení jste, jak jsou venku ty dlouhý večery, nádhera, ne?
8: Užívám si to moc.
11: Až budou teplejší ještě, tak to bude ještě lepší.
9: Pak se to začne, protože první letní den se v červnu blíží, lámat na druhou stranu.
8: Ne, tohle ideální, tohle se dá ještě krásně spát.
9: Já musím spálit.
8: No to taky.
9: Odstartujeme to hity Dario G, posloucháte Hit Radio. Hezký večer, prosluněný a vyteplený.

0: 7 hodin, k tomu 7 minut Alfa Vile. Posloucháte Hit Radio a my přejeme, abychom poznali, že je to o Japonsku. Přejeme hezký večer.
1: Tak přátelé a milovníci reality show zbystřete. Survivor nám jde pomaličku do finále, ale pozor, nastupuje z Brusu nová reality show s názvem Are You The One. Pro ty, kdo neví, o co právě jde, tak je to skupina single lidí, která přijde do vily, ale těm odborníci předurčili jejich perfektní meč. A jejich úkolem je zjistit, kdo to je.
0: Oh, počkej, pro starší posluchače meč, myslíme jako schodu.
1: Jo, schoda, to... ano, ideální partner.
2: Takže on tam přijde a ví, že jeden z nich, nebo jedna z nich je ta vyvolená, ale on se nejdřív musí prolíbat, prošahat, než se k ní dostane.
1: No to je otázka, kdo bude ten iniciátor, jestli on nebo ona.
2: Ale neví, kdo je ten správný.
1: No musí hledat.
2: To je smutný, co když v životě nevíš, kdo je ten pravej.
0: Nevíš, ale kolikrát možná to znáte, kamarádi, že si myslíte o někom, že je pravej. Myslíte si na něho měsíce, roky, až se to stane. A nebývá to dobrý. Kolikrát jsem celou střední pálil po jedný spolužačce z vedlejší třídy. Byl jsem tu dobu ve vztahu. 3 roky jsem na ní čekal a když jsem byl single konečně, tak jsme spolu měli rande a bylo to to nejhorší, co jsem kdy zažil.
2: Já bych tak strašně rád řekl, že ti nerozumím.
0: Ale?
2: Že jsem v tom nebyl. Ano, ale oba dva přesně najednou. Já jsem měl takovouhle lásku. Taková ta láska, na kterou myslíte každou sekundu. Mm-hmm. Taková ta láska, která vás fyzicky i psychicky bolí.
0: Jo.
2: A po 2-3 letech, kdy jsem jí konečně, nebo respektive, kdy jsem se já konečně dostal do toho, že bych mohl být pro ní adekvátní partner, tak jsme byli na rande. Krásný rande. Jazzovej klub.
0: Hezky.
2: Seděli jsme spolu, poslouchali jsme jazz a pak to konečně přišlo. První polibek. A zároveň poslední.
0: Jaký byl?
2: Takovej smutnej, suchej a slanej.
0: Suchej.
1: Aj.
2: Prostě nám to tam nekliklo a mě to mrzí, no tak prostě. Ale zase díky tomu, že mi to nevyšlo, mám dekonc úžasnou přítelkyni a s ní mi to vyšlo. Uf.
1: Posíláme ti písničku.
0: A ještě se neptá, že si já jsem s ní doteď. S tou, s kterou to dopadlo špatně.
2: Já jsem
0: to
2: totiž věděl tu odpověď a nechtěl jsem, abys to řekl takhle v rádiu celé republice.
0: Ty posíláme 2 písničky. Tony Braxton, hezký večer přejeme.

0: Chad Kruger, asi byste se s ním nechtěli hádat nebo zpívat duet. 19 hodin, 19 minut. Posloucháte Hit Radio, s vámi Andrejka, Vincent, taky Dominik. Jak se říkám, nechtěli byste s ním zpívat duet. Existuje nějaký povolání, který okamžitě ve vás vyvolá submisivní pocit, přátelé? Já se o tom bavím i z dalšího důvodu. Dneska u nás byli stěhováci a uvědomil jsem si, jak najednou takhle malinký jsem.
1: Mám urologa. Tam si vždycky urologa si připadám takhle malinký. Tak jako když má někdo takhle jako celý tvůj život v hrsti doslova.
0: Doslova?
2: Já obecně s odborníky v jejich oboru se nerada přu o čemkoliv. Tak jakoby radši přikývnu a myslím si
1: jako
2: o tom svým.
1: V oboru dolních partí.
2: No to převážně tam.
0: Takže Andrejka se chová submisivně na gindě. To už víme, já před řemeslníky. Možná to reflektuje to, co neumíme, co bychom chtěli umět a máme obdiv.
1: Počkej. Co? Jakože já bych chtěl
0: být
1: urolog? Jo, dobře.
0: Obdivuješ medicínu.
2: Andrejka... Já nemůžu říct, že by to bylo mé vysněné povolání, ale obdivuji ho.
0: Ano, já obdivuji řemeslníky a lidi, co umí něco rukama, proto se takhle malinký chovám před nima. Nebo před účetní. Máte, přátelé, nějaký povolání, před kterým schováte submisivně? Napište nám schválně na 777-937-777.
3: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
4: Ploty Pardubice.
3: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
4: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
5: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
6: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
5: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
6: Družstevní byty Chlumec.cz.
5: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
7: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
9: Senkor.
10: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezonka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka Koruna mistromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezonku kupujte online na skiresort.cz.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
13: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: firmanazážitky.cz.
14: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
15: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
16: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
17: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
9: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
13: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: AWS. A vy posloucháte Hit Radio. S vámi Andrejka, Vincent, taky Dominik, ale že jste v tom s náma, stvrzujete, protože posloucháte, co řešíme. Jaký povolání vnímáte automaticky submisivně? U nás dneska byli stěhováci a já jsem byl takhle malinký, bál jsem se a najednou jsem si uvědomil, tak proč se chováš, když je pořádný chlap u tebe? No a ptali jsme se taky vás, jak to máte?
1: No a taková Valerie se nám svěřila, že jí nahánějí strach prodavačky v lepších obchodech.
0: No paní Marie,
1: no a to já znám, to přijdeš do lepšího obchodu a tam už na tebe vrhají velmi dráždivé pohledy, že utratíš tady dneska hodně peněz, nebo ses přišla jenom podívat?
0: A když ne, tak tě poníží tím, že nerozumíš tomu, co tam mají.
1: Ano, počítám. Je to tak, ale existují také výjimky, že jo?
2: A velmi drahé obchody jakože s kabelkama. Takže ty někam přijdeš, chceš si koupit nějakou blbost za 80 tisíc a ještě se jako musíš potýkat s tím, že ta paní tebou pohrdá?
1: Možná to je tvůj hodně vnitřní pocit a realita nemusí být taková.
2: A, takže ty víš, že si ji možná nezasloužíš, tu kabelku. To je ono.
0: Že ji kradeš.
1: No, normálně... Že jdeš rozfofrovat spoustu peněz a nepotřebuješ to.
2: Co prodavačka, že na tebe kouká pohrdavě? Bůh na tebe kouká pohrdavě.
0: No,
1: jo, udělala jsem to.
0: Nenechte nikoho jinýho, aby ovlivňoval to, jak se cítíte. Co?
2: Já bych nikdy nedovolil, aby mě někdo ovlivňoval.
0: Paula Abdul, ta to řekne za nás. Posloucháte i Radio City. Hezké večer.

0: Posloucháte Hit Radio, hezký večer, 19 hodin 37 minut. S vámi Vincent, Andrejka a taky Dominik. Hele, ale tomuhle neuvěříte. Skočilo to na nás, že prej na úřadech práce přibývá padesátníků. Co to asi znamená? No tak, že ta jejich práce zanikla a na úřadech práce teď žádá ono nějakou novou pracovní nabídku. Může ve středním věku zejména.
1: God, fuck God. A to se mi nějak nezdá. Hele, ale víš, co je hrozně smutný? Že prostě jako ten svět se mění tak radikálně rychle, že jako některé ty pracovní pozice opravdu mizej a v 50 máš co dělat? Máš si teď konci jako
0: něco nový
1: řemeslo?
0: Takhle, já myslím, že je dobrý i ve věku 20-30 let mít plán B nějaký.
1: Andrejko, máš ty nějaký plán, až nebude žeska?
2: Máš pocit, že moje kariéra je zrovna věkově omezená?
1: Modeling?
2: No, no myslím si, že
1: pokud
2: kdyby
1: existuje jedna kariéra, tak je to tahle, nebo ne?
2: Kdyby mě asi začínalo téct do bod, tak bych rozjela rádiovou kariéru.
1: Jo, to je pravda, tady už je nikdo neuvidí potom.
0: Pozor, to je náš plán B, proto jsme všichni tři tady.
1: Ano, stárnem.
0: A zase brzy, doufám za mikrofonem, v téhle trojici, my vám přejem krásný úterní večer.
1: Já bych to chtěl ještě opravit.
0: Pojď.
1: Tohle je náš plán A.
0: A+. Vy jste vždycky Ačka, přátelé. Tak doufám zase brzy. Ahoj!

0: Hitrádio Černá Hora. Hitrádio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hitrádia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je. A dovolená z Invy za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hitrádiu.
1: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
0: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
6: Zvou vás autosalony Kopecký 3. června u OC Tesco v Hradci Králové.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete si.
9: Tisku levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
12: Ty jo, pěkný pařák, to zas bude na Trutnovském koupálku fronta.
13: Proč v ní čekáš? Já mám kartu občana a permici na 11 vstupů. Jenom si s ní pípnu a jdu.
12: Kartu občana?
13: Jasně. Požádej si o ní na krajina-pod-sněžkou.cz. Levnější s ní budeš mít nejen koupálko v Trutnově, ale i lanovku na Sněžku a další aktivity.
12: krajina-pod-sněžkou.cz.
14: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezonka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka korunami stromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezonku kupujte online na skiresort.cz.
15: Hausbrand Café, per favore?
16: Sì, signora.
15: I v malém šálku lze dělat velké umění.
17: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
0: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit. Go,
1: go, go, gorila. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: I'm Lenny Kravitz. Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.

0: hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: firmanazážitky.cz.
4: Ty jo, pěkný pařák. To zas bude na Trutnovském koupálku fronta.
5: Proč v ní čekáš? Já mám kartu občana a permici na 11 vstupů. Jenom si s ní pípnu a jdu.
4: Kartu občana?
5: Jasně. Požádej si o ní na krajinapodsněžkou.cz. Levnější s ní budeš mít nejen koupálko v Trutnově, ale i lanovku na Sněžku a další aktivity.
4: krajinapodsněžkou.cz.
6: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: Tatarka.cz.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: Tisku.cz. Náplně hned.
4: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
5: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
6: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: www.kasíny.cz.
1: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezónka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka korunami stromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezónku kupujte online na skiresort.cz. Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
4: Ploty Pardubice.
5: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
4: Ploty Pardubice.
5: Naše ploty skvěle vypadají a

0: Pořídíte vinylové, plovoucí, dřevěné i PVC podlahy. Staré podlahy odstraníme a nové přesně zaměříme a vše kvalitně položíme. Dveře interiérové, bezpečnostní, bezfálcové, skleněné i venkovní. S dveřmi a podlahami vám rádi poradíme a vše profesionálně zrealizujeme. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. Navštivte náš interiérový showroom a staňte se spokojeným zákazníkem. www.sefir.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s...
4: Tisku levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete si.
2: Náplně hned.
3: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
4: Ploty Hradec Králové.
5: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
4: Ploty Hradec Králové.
5: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
4: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.